Hledáme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy. Hafani zahambili soupeře. Ano, jihomoravští kynologové dokázali, že jsou zkrátka nejlepší. V soutěži družstev vybojovali prvenství a získali putovní pohár policejního prezidenta. Zkouška prověřila dovednosti služebních psů i jejich souhru s lidskými parťáky, což je super. Díky za to, rozhodně jim patří nejenom další hit.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

Stejný princip jako cukrová vata. Brněnští vědci vytvořili mikroblákna proti akné. A to probereme teď u nás na Krokodýlu. Možná vás to trápí. No a akné trápí opravdu většinu dospívajících a u některých lidí přetrvává i v dospělosti. Vědci z Brna vyvinuli speciální mikroblákna s oxidem zjednačatým a v laboratořích, no, v testech tam bylo dokázáno, že omezili bakterie spojené se vznikem akné. Z materiálu by jednou mohly vzniknout například pleťové masky nebo náplasti, což je perfektní. Děkujeme a posíláme další hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

se k tobě, lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: Ano, bude den, jako to zpívala kapela Lucie tady u nás na Radiu Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den, je přesně 17:30 a ona ví, se ta písnička jmenovala, ona ví, že by měla vstávat, když se jí vůbec nechce. Začíná nám 41. týden, máme pondělí 5. října a Elišky dneska slaví svůj svátek. Ze studia Rádia Krokodýl, dobré ráno, přeje Tonda Kala. Už také Katka chystá zprávy ty na 6. hodinu. Kdybyste chtěli na někoho připíjet, mám tady herečku Kate Winslet, ta dnes slaví 51. narozeniny. A dnes si také připomínáme nedožité 90. narozeniny našeho pana prezidenta Václava Havla. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, vypadá to, že jediný drobný problém je na Žďársku u Štěpánova nad Svratkou ve směru na Nedvědici, kde srazilo osobní auto svěř. Zvěř vyšetřuje tam policie, takže počítejte s mírným omezením provozu. Co se týče počasí, podrobně je problém během chvíle, ale není tam nějaká zásadní velká zima a během dne budou teploty zase příjemné až nad 20 stupňů, ale to všechno probereme. Přátelé, je před námi krásných 5 pracovních dní. Těšíte se? Těšíte, víte? Tak ať to odsýpá, rychle ubíhá. A hlavně, ať se nám daří. Dobré ráno, dobrý den.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:45. Přejeme dobré ráno, jak to vypadá venku. S počasím, tak Vyškov hlásí 9,5 stupně, Tišnov 10, Jihlava 5 stupňů, Břeclav 10,5 a Znojmo 12,5. A v Brně máme taky 12 stupňů. Odpoledne těch mraků, kterých tam teď pár je, bude ubývat a převáží skoro jasno nebo úplné jasno a teploty příjemné až 23 stupňů. Dobré ráno.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: organizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. No a

0: 5 hodin 59 minut k tomu a začátek nového týdne už 41. v pořadí. V roce 2026 máme pondělí 5. října, Elišky slaví svátek a ze studia Krokodýla vás zdraví už zdravá Katka Horáková.
1: A stále zdraví Tonda Kala, hezké ráno. A máme první dnešní zprávy. Na ilegální akci tuningových aut se v Brně sjela zhruba tisícovka vozů, víc už za chvíli.
0: Po 6. Six Pin on the Leacher. Marquez. A taky Pokáč s Pavlem Celtou.
2: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život.
0: Teploty kolem 10 stupňů, někde víc, někde míň. V téhle chvíli a odpoledne při skoro jasné obloze až 23.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za víc než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili. V terénu byly desítky policistů. Akce proběhla bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a pump track. Sportoviště by mělo vzniknout na místě, které je v současnosti hustě zarostlé převážně náletovými dřevinami.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách. Nikdo nebyl zraněn. Oheň způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině další 4 požáry. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tip Sport Extraligy. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 zápasů. Ten dnešní začne na půdě Motoru v 17.30.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme zkontrolovat silnice. V téhle chvíli to uděláme společně s Lenkou. Dobré ráno.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 2. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí fronta mezi Milonicemi a Lipůvkou. A na silnici 50 z Bučovic do Brna se zdržíte na obchvatu Slavkova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 6. hodině ranní, přejeme dobré ráno.
1: Krásný start nového pracovního týdne a ode dneška pro vás máme opět na Krokodýlu snídaně zadarmo. Podrobnosti prozradíme už brzy, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut k tomu, co se stalo zajímavého 5. října. Například 5. října roku 1305 král Václav III. Si vzal v Brně za ženu Violu Tišínskou. On celý rok později byl ale v Olomouci zavražděn, aniž mu Viola splodila potomka, a tak rod Přemyslovců vymřel po meči. Můžeme také zmínit rok 1842, kdy v Plzni byla pod vedením Sládka Josefa Grola uvařena první várka plzeňského piva. V roce 1938 československý prezident Edvard Beneš abdikoval na svou funkci. A v roce 1999 česká tenistka Jana Novotná oznámila ukončení sportovní kariéry. Ještě taky zmíníme rok 2008, kdy za bílého dne byl z hotelu Olympic v Praze ukraden trezor s akciemi a hotovostí za v hodnotě zhruba 300 milionů korun. Mrkneme do světa. Rok 1914 se uskutečnil první letecký souboj. Pilot francouzského bombardéru Voisin sestřelil německý letoun Aviatik. V roce 1925 archeolog Howard Carter vstoupil do pohřební komory faraona Tutanchamona. A teď v roce 1966 na mezivládní konferenci o postavení učitelů v Paříži byla přijata charta učitelů, na jejíž počest se v tento den v mnoha zemích slaví Mezinárodní den učitelů. Ano, ten se slaví ve světě dneska, teda 5. října, ale u nás, jak jistě víte, je to 28. března, v den narození Jana Amose Komenského. A když se podíváme ještě na jednu celkem úsměvnou událost, tak v roce 1969 bylo první vysílání pořadu Monty Pythonův létající cirkus. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herečka Kate Winslet, ta dneska slaví 51. narozeniny. Herec Rudolf Hrušínský mladší slaví 80. narozeniny a jak bych to řekl, no asi tak pan nejlepší slaví dneska narozeniny. Mario Lemieux, hokejista. Říkáte si, proč nejlepší? No, protože slovní spojení ve francouzštině Lemieux znamená nejlepší. Takže Mariovi je dneska 61. No a také si dneska připomínáme nedožité 90. narozeniny pana prezidenta Václava Havla. Kdo dneska slaví svátek? Tak, jak jsem říkal, kromě učitelů je to Eliška a také Elza. Na svatého Placida slunce ohně nevydá. Ach, oheň ne, ale tak teploty 23 taky dobrý. Pokud slavíte, mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Basta.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

0: Man at Work na Krokodýlu 19 minut po 6. hodině, kde jsou pro vás připraveny stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: V Brně máme 12 stupňů, ve Žďáru jenom 5 stupňů, Vyškov hlásí 9, Břeclav 10,5. Odpoledne by to mělo být při skoro jasné nebo úplně jasné obloze 20 až 23 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V Ivančicích na Brněnsku se v sobotu ve zrekonstruované vile Plaček otevřela knihovna Ivana Klímy. Knihovna se otevřela rok po úmrtí spisovatele. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách dnes projedná vláda. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Dnes začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Šulc, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: a Jižní Moravu.
1: Minutu po půl sedmé, dobrých zpráv není nikdy dost a říkáme si, že taková snídaně jen tak za úsměv vám určitě vykouzlí úsměv na rtech.
2: A můžete se těšit právě ode dneška, do ulic vyráží naše krokohlídka, stačí se hezky usmát a snídaně je vaše. Připomínáme, že pro vás máme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal.
1: A dneska po ránu se na vás těšíme přímo na Moravském náměstí v Brně. Tam se za námi zastavte, usmějte a snídaně je vaše.

0: Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je krátká kolona od 2. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí fronta mezi Milonicemi a Lipůvkou. A na silnici 50 z Bučovic do Brna se zdržíte na obchvatu Slavkova.
1: Tam je to zdržení kolem 6 až 10 minut. Dalších 10 minut se zdržíte kolem Holubic na D1 a kolem Lipůvky už je to taky na nějakých 10-15 minut. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.
4: Mám prostě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Řečkovicích a ptáme se, proč na podzim opadává ze stromu listí.
3: Protože je zima a fouká vítr.
4: Protože by ty listy byly masové lichý.
5: To listí mohlo opadávat, aby se veverky mohly vezmout oříšky nějaký.
6: Kdyby neopadají, tak bys mohli a když opadají a bude zase jaro, tak jim těm stromečkům narostou nový listy.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Baby.

0: goodbye na Krokodýlu 8,5 minuty po půl sedmé. V Brně máme 11,5 stupně, Vyškov hlásí 8,5, Jihlava jenom 4 stupně, 5 stupňů hlásí Žďár nad Sázavou a ve Znojmě mají 12,5. Dneska by mělo jít dopoledne být ještě nějaké mraky, pak se bude vyjasňovat a možná bude i úplně jasno a teploty 20 až 23 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. 4 ceny Thálie zamířily do Brna. Cenu za celoživotní umělecké mistrovství získala brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Ocenění si odnesly za role v brněnských divadlech také Magdalena Kožená, Anna Je a Marco Salvadori. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes dopoledne ve Valčtejnské zahradě odhalí jeho pamětní desku. Kvůli bouřlivým studentským protestům bude dnes částečně či zcela zrušena výuka na 400 až 500 středních školách ve Francii. Oznámil to ministr školství. Od vypuknutí demonstrací bylo podle něj vypáleno či vyplněno celkem 24 školních zařízení. Sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na populární soutěži Rockmaster. V Itálii, kde nyní s rodinou žije, si čtyřnásobný mistr světa připsal už 8. vítězství v kariéře. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty a bude 7 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: Pěkné ráno a víme, jaký byl víkend v Brně. Podrobnosti má mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
3: Hlídka městské policie kontrolující prostranství před hlavním nádražím uviděla v sobotu v noci na ostrůvku dva mladé muže, kteří hlasitě a zřetelně vykřikovali nacistické pozdravy a jeden z nich u toho prudce zvedal pravici. Po dopadení tvrdili, že se loučili s odcházejícími kamarády a zaštiťovali se velmi blízkou vazbou na jednoho ze současných poslanců. Oběma mužům teď hrozí vězení. V Masarykově ulici strážníci v noci na sobotu spoutali agresivního muže, který prý o chvíli dřív ohrožoval i ochranku místního klubu. Odvezli ho na policejní služebnu a je podezřelý z několika přestupků. A po tomto víkendu neusednou za volant hned tři řidiči. Jeden spěchal v Komárově Černovickou ulicí na 50 115 km za hodinu. Slovenský motocyklista jel téměř stovkou po Veslařské a motorista na Lesné rozjel svou Kupru na 95 km za hodinu. Všechny čeká automaticky zákaz řízení od půl roku do 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta do 25 tisíc korun.
1: Nezbývá než gratulovat.
2: Ano, 25 na holu, k tomu takové byly víkendové případy brněnských strážníků. Hezké ráno.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Duran Duran a jejich Ordinary World na rádiu Krokodýl, minutu a tři čtvrtě před 7 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimení divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v Café in the Ghetto v 16 a v 17 hodin. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Za 3/4 minuty bude 7 na Krokodýlu, budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Na Brněnsku soutěžili saunoví mistři. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7 Pink. Queen. A celé to zahají Miraj. Zatím tam máme říjen, listopad teprve bude za měsíc. Jak to venku vypadá s počasím, tak v Brně máme v téhle chvíli necelých 12 stupňů, ve Vyškově necelých 9, Břeclav hlásí stupňů 10 a Znojmo 12,5. Odpolední teploty, kdy se nám bude vyjasňovat, budou až 23 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Ve třech disciplínách soutěžili saunoví mistři a mistryně v Rozdrojovicích na Brněnsku, kde se konal třídenní sauna Herbal Cup. Účastníci museli porotu zaujmout originálními saunovými ceremoniály, peelingovými procedurami a prezentací bylin. Z 18 soutěžících se 2 kvalifikovali na mistrovství světa.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
5: Na Novomlýnských nádržích včera odstartoval 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Náročného závodu se účastní stovky rybářů z různých koutů světa. Zájem bývá každoročně vysoký. Týmy poměří své síly během 142 hodin rybolovu.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Z kádru české fotbalové reprezentace před zítřejším závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu do Londýna odpojil.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 207. kilometrem. Tady dvojce na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic na Brno vázne doprava mezi Rajhradem a Modřicemi. Ucpaná je také silnice 425 v Rajhradu směr Brno. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se zdržíte mezi Milonicemi a Lípůvkou. Na silnici 50 Bučovic do Brna je kolona na obchvatu Slavkova a pak také u Holubic. A ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl fotbal asistent Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 3 minuty po 7 hodině raní chystáme voucher na pizzu v hodnotě 300 korun českých.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít. Pěkné ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin a 10 minut, to je čas, kdy máme pro vás připraven brněnský Hantec a hrajeme o voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete už pětkrát v Brně.
2: A tak vám doporučujeme hned teď vytáčet studio Krokodýla 603 103 103, no a můžete vyhrát.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobré ráno, tady Tom Frigo.
1: Tomáš?
3: Ano.
1: Slyšel jsem dobře. Tome, poslouchejte dobře, Žanek se ptá.
4: Komete, co jsou to cajsky na auglách?
1: Cajsky na auglách. Co to může být?
3: Tak augle jsou oči.
1: Ano, správně.
3: Cajsle.
2: Co by mohlo
1: cajsky.
2: Být?
1: Cajsky. Co tak by to mohlo být? S Katkou to máme oba.
3: Asi brýle nebo něco takového.
5: Brýle na očích.
6: Brýle na očích.
7: Tak třeba nějaký slabý brýle.
8: Něco na očích, asi brýle.
1: Viděli to úplně všichni a Žanek nám to potvrdí.
4: Cajsky na auglách jsou brýle na očích.
1: Vy máte cajsky na auglách?
3: Ne, no jako asi bych už je potřeboval, ale mám krátký ruce už totiž.
2: Jo, takhle.
1: Aha. Oči dobrý, ruce krátký, známe to všichni. Tak jste vyhrál ten voucher na pizzu v hodnotě 300 korun. My gratulujeme.
2: Blahopřejeme.
3: Super, děkuju moc krát.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 18 minut po 7 hodině rozpívala Pink tady u nás na Radiu Krokodýl. Jak pak máme venku, tak co se týče teploty, tak v Brně máme 11,5 stupně, Vyškov hlásí 8,5, Břeclav 11 a třeba ve Žďáru nad Sázavou tam mají chladno, tam mají necelých 5 stupňů. Odpoledne by mělo být nejdříve trošku zamračeno, potom skoro jasno, potom úplně jasno a teploty do 23 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrecké chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici. Přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. V souvislosti s tím pracoviště rozšiřuje tým instruktorů. Cílem je posunout výcvik bojové medicíny v armádě na vyšší úroveň a připravit vojáky na nové podmínky moderního bojiště. Německo poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodají také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Oznámil to spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Hokejová Kometa získala novou posilu. Brněnský dres oblékne zkušený kanadský bek Aaron Irving. V Brně podepsal smlouvu do konce probíhající sezóny s následnou možností opce. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
12: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
13: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
14: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
15: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
14: A kde to najdu?
15: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
14: A nemáš nějakou slevičku?
15: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
17: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
19: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
20: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
21: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
20: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
21: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
20: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
22: To můžu.
21: Chlebíčkový ráj.
23: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
24: Vytvořeno s použitím AI.
25: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
26: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
27: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
28: Je dobré mít se na koho spolehnout.
29: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: 7 hodin 31 minut, k tomu jdeme na hokej, respektive vy půjdete na hokej, na Kometu. Jak to teď Kometa má, tak Kometa dneska hraje utkání v Českých Budějovicích od 17 hodin 30 minut. Další utkání ji čeká, pokud se dobře dívám.
1: Ve čtvrtek na Spartě.
0: Ano, dívám se dobře.
1: A v neděli doma hostí Plzeň. A právě na ten nedělní domácí zápas pro vás právě teď máme vstupenky, tak volejte 603 103 103.
0: Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr u telefonu.
0: Dobrý den, Petře, jak často chodíte na hokej?
2: Chodíme často.
0: Co to je často? Kolikrát jste byli letos?
2: Letos jsme byli asi na všech, co by řík.
0: No hezky.
2: No.
0: A používáte množné číslo. Byli. Kdo? My.
2: Já většinou se synem chodím.
0: Jo, takhle.
1: A
2: nebo jak... syn se mnou, naopak, no.
0: Mnou. On vás doprovází, to je hezky. A platí vám třeba to pivko, který si tam dáte, nebo to platíte vy?
2: Tak střídáme se.
0: Střídáte se.
1: 50-50.
0: Dobře. Vypadá to, že vstupenky na další utkání jste zařídil vy. Ještě nám zafanděte, jak budete fandit se synem, ukažte.
2: Vzhůru Brno, Kometa, pojďme hoši, vyhrajeme dneska.
1: No, tak je vidět, že chodíte.
0: Doufejme, že v tu neděli to bude jejich, že vyhrají. Každopádně dvě vstupenky jsou vaše, my gratulujeme.
1: Blahopřejeme.
2: Děkujem moc.
3: Krokodýl fandí v brněnské Kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 ze Žižkova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vás nedoprava od 3. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic na Brno vás nedoprava mezi Rajhradem a Modřicemi. Ucpaná je také silnice 425 v Rajhradu směr Brno. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se zdržíte mezi Milonicemi a Lípůvkou. Na silnici 50 Bučovic do Brna je kolona na obchvatu Slavkova a pak také u Holubic. A ucpaná je silnice 380 Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan.
0: Lenko, děkujeme. Výrazně se nám prodlužuje ta kolona při nájezdu na D1 u Holubic, tam už je to minimálně na nějakých 10 minut a taky velmi pomalý provoz je ve směru od Pohořelic, tam už je kolona z Rajhradu, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé, pojďme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, co je to vězení.
3: Vězení je, když nikdo necoukne a pak ho zavřou.
4: Když něco ukradne jeden pán, tak ho zavolají policajty a on to zamče do vězení.
5: Když se někdo zavraždí, no tak se volá policie a oni ho zamknou.
6: Třeba když někdo vykradne banku.
7: Třeba když zloděj žducha babičku a dědečka.
8: Třeba by ten zloděj mohl být kapsář.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
9: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Lady Marlin dospívala na Krokodýlu 3:45, kdy nám teplota začíná pomaličku stoupat, ale fakt pomaličku. Ve Vyškově máme stále necelých 9 stupňů, Břeclav hlásí 11, Znojmo 12, Brno 11 a Vyšďaru nad Sázavou 4,5 stupně. Odpoledne, kdy se nám bude vyjasňovat až na úplné jasno, bude až 23 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Ivančicích na Brněnsku se v sobotu ve zrekonstruované vile Plaček otevřela knihovna Ivana Klímy. Knihovna se otevřela rok po úmrtí spisovatele. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Dnes začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
1: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kilogram za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
7: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
9: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
10: No je to nejlepší po ránu.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Jde to. Přišel nám moc hezký mail a já
1: jsem s ním.
2: Ho musím přečíst, protože jako to je fakt o tom, že člověk neví, kdy mu kdo pomůže. Radek napsal: dobrý den. V sobotu jsem jel po Olomoucké asi v 10:30. Stál jsem na červenou na kolejích tramvaje, křižovatka Olomoucká tržní. Auto vypovědělo službu. Dal jsem blikačky. Směrem od Židenic řidič městské hromadné dopravy si všiml problému, otevřel okno. Chceš pomoct? Otočil se na cestující, potřebuji pár chlapů okamžitě. Včetně řidiče, který pohlídal dopravu, vyskočilo několik chlapů a odtlačili mě do bezpečí za křižovatku. Než jsem stačil poděkovat, byli v autobuse a odjeli. Děkuji moc řidiči i ostatním, úžasné opravdu.
1: Tak my dáváme palec nahoru. Já jsem ráda, že dobří lidé ještě existují.
2: Ano, i u nás na Krokodýlu. Dobré ráno.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Irene Cara tady u nás na rádiu Krokodýl krátce před 8 hodinou raní. Chystej si další zprávy a ty má Katka, dobré ráno.
1: Pěkné ráno, na ilegální akci tuningových aut se v Brně sjela zhruba tisícovka vozů, podrobnosti za chvíli.
0: Po 8 například Ed Sheeran. A háči. A taky pokáč. Život prostě občas není fér. Půl minuty a bude 8 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Teplotu po jižní Moravě máme plus minus kolem 10 stupňů, někde trochu víc, někde trochu míň. Odpoledne má být jasno a teploty až 23 stupňů.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za víc než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili. Akce proběhla bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a pump track. Sportoviště by mělo vzniknout na místě, které je v současnosti hustě zarostlé převážně náletovými dřevinami.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Požár v sobotu zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách. Nikdo nebyl zraněn. Oheň způsobil škodu 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočně další 4 požáry. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tipsport Extraligy. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 zápasů. Ten dnešní začne na půdě Motoru v 17 hodin a 30 minut.
4: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnici, jak to tam vypadá? Plně to tam vypadá, potvrdí nám to Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic na Brno vázne doprava mezi Rajhradem a Modřicemi. Ucpaná je také silnice 425 v Rajhradu směr Brno. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí kolona mezi Lažany a Lipůvkou. Na silnici 50 z Bučovic do Brna se zdržíte mezi Slavkovem a Holubicemi. Ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Podobná situace je na silnici 152 v Modřicích v obou směrech. A v Brně doprava odpovídá ranní špičce. Kolony očekávejte na obvyklých místech, jako je třeba Zvonařka, Dornych nebo Poříčí. Dlouhá kolona je pak na silnici 602 z Veselky do Brna. Pro Radio Krokodýl z Global Assist
0: Lenko, děkujeme. Pozor, ve Slatině, Hvězdoslavova ulice ve směru do centra, tam se srazila 3 osobní auta, asi tak 10 minut se zdržíte. A další nehoda je na nájezdu z Bráfovy ve směru na Žabovřeskou, tam se srazila 2 osobní auta.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 3,5 minuty po 8 hodině ranní chystáme peníze a máme jich hodně.
1: Celkem 123 750 korun za náš krokodýlí zvuk a nabídneme vám ho už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: máš.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Od 8 hodin beru jeden telefon za druhým. Už ne, teď prosím vás.
3: Tak Tomda to urychlil, tak můžete volat 603 103 103 a máme tady 123 750 korun.
2: Kdo pak je první na telefonu? Krokodýl, dobrý den.
4: Melinová. Dobrý den.
2: Dobrý den, vaše křestní jméno, prosím.
4: Melinová Anna.
2: Anna. Andulko, co máte pro nás za tip?
4: No já bych si řekla.
2: Tak si
4: já
2: dořekněte,
4: si slyším
2: no.
4: Rádio.
2: No, to
3: budeme
2: lepší.
3: Rádi.
2: Já bych si řekla, tak. Že je dvojtečka.
4: Já bych řekla, že je to chůze po zmrazkách, jako po ledu.
2: Jasně, jasně. Za chvíli nás to čeká. Mm. Tak si to jdeme pustit.
3: Bohužel už to vidím.
2: Zmrazky
4: není
2: dobrý.
4: To.
2: No ne, počkejte.
3: To ještě nevíme.
2: Katka řekla, bohužel už to vidím. Jakože ty zmrazky myslela.
4: No.
2: Nemyslela
4: no,
2: ještě odpověď na vaši... Nebo odpověď na vaši odpověď. To ještě nemyslela. Ne. A ta odpověď zní takhle.
3: Tak arbitr říká, že zase nic. Je nám to líto.
2: Zmrazky taky ne. Děkujem. Mějte se moc pěkně.
4: Nevadí. Díky.
3: Naschle.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vámi.

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
3: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Ed Sheeran a Martin Garrix. Tady u nás na Radiu Krokodýl 18 minut po 8 hodině. V centru Brna máme necelých 11 stupňů, Vyškov hlásí 8,5, Břeclav 4,5 a pouze 3,5 stupně jsou v Bystřici nad Pernštejnem. Naopak nejtepleji je teď ve Strážovicích u Kyjova, tam mají 13,5 stupně. Nebe se nám má vyjasňovat, odpoledne má být jasno a teploty až 23 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Čtyři ceny Thálie zamířily do Brna. Cenu za celoživotní umělecké mistrovství získala brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Ocenění si odnesly za role v brněnských divadlech také Magdalena Kožená, Anna Jé a Marco Salvadori. Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes dopoledne ve Valštejnské zahradě odhalí jeho pamětní desku. Kvůli bouřlivým studentským protestům bude dnes částečně nebo zcela zrušena výuka na 400 až 500 středních školách ve Francii. Oznámil to ministr školství. Od vypuknutí demonstrací bylo podle něj vypáleno či vypleněno celkem 24 školních zařízení. Sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na populární soutěži Rock Master v Itálii, kde nyní s rodinou žije. Asi čtyřnásobný mistr světa připsal už 8. vítězství v kariéře. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. BrunoFamilyPark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
7: Autonova Brno, na ulici Masná, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
8: Rádio Krokodýl.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Je dobré mít dobré přátelé.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, opět se nám rozjeli snídaně za úsměv. Snídaně z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal jsou úplně zadarmo.
2: No a startují dneska, kde jsme vás potěšili na Moravském náměstí v Brně.
3: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo. Usmívala se nám první posluchačka. Pěkné ráno.
4: Pěkné ráno, moc děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní takhle při pondělku.
3: A další se usmívá, to je naše věrná prý.
5: Ano, dobrý den. Já jsem věrná posluchačka Rádia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní Rádio Krokodýle.
3: Snídaně za úsměv a další paní dostala od Rádia Krokodýl snídaní.
6: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
3: Kam pak jdete?
6: Do práce.
3: Super. Snídaně do práce.
1: Ano, a za jeden jediný úsměv.
2: A ten si připravte i zítra, protože snídat se bude s krokodýlem na Halasově náměstí na Lesné, tak se těšte.

0: Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, je pondělí, tak co bychom chtěli? Slovo Malenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic na Brno vázne doprava mezi Rajhradem a Modřicemi. Ucpaná je také silnice 425 v Rajhradu směr Brno. Na silnici 43 ze Světa do Brna popojíždí kolona mezi Lažany a Lipůvkou. Na silnici 50 z Bučovic do Brna se zdržíte mezi Slavkovem a Holubicemi. Ucpaná je silnice 380 Telnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Podobná situace je na silnici 152 v Modřicích v obou směrech. A v Brně doprava odpovídá ranní špičce. Kolony očekávejte na obvyklých místech, jako je třeba Zvonařka, Dornech nebo Poříčí. Dlouhá kolona je pak na silnici 602 z Veselky do Brna.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl deváté, jdeme za dětmi trocha přírodopisu.
2: Ano, ptali jsme se jí ve školce na Lesné, proč nemají hadi nohy.
3: Protože hadi se plaví a nemusí mít skoro každý nohy.
4: Hadi se tak narodili a zařídilo to tak příroda.
5: Protože to tak pán Bůh zařídil a nemusí mít skoro každý zvíře nohy.
6: Protože mají sliz.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 5 minut bude 8:45. Tohle byla Madonna La Isla Bonita. Jaké máme venku počasí, tak bude tam určitě teplej, než je tam teď v centru Brna. Máme v téhle chvíli 11 stupňů, 12 už je v téhle chvíli v Domašově. V Bystřici nad Prnišlením tam je stále chladno, jenom 4 stupně, Břeclav 11,5 a Znojmo hlásí stupňů 11. Odpoledne má být skoro jasno nebo úplně jasno a teploty až 23 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrské chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici, přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách dnes projedná vláda. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení platformy i odbory. Hokejová Kometa získala novou posilu. V brněnský dres oblékne zkušený kanadský bek Aaron Irving. V Brně podepsal smlouvu do konce probíhající sezony s následnou možností opce. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
8: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se bude od zítřka dít v městě Brně.
2: Podrobnosti přináší mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Pokud se zítra ráno chystáte do Brna autem, počítejte s hustším provozem v okolí výstaviště. Začíná totiž mezinárodní strojírenský veletrh, který do moravské metropole každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Policisté budou od časných ranních hodin dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů a počítali s možným zdržením. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost je možné sledovat na webu výstaviště. Pokud můžete, zvažte i cestu městskou hromadnou dopravou. Vyhnete se hledání parkovacího místa a možným kolonám v okolí výstaviště. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie David Chaloupka. Přejeme hezké pondělí.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Meghan Trainor nás na rádiu Krokodýl doprovodila až k 9. hodině, ta tady bude za minutu a 3/4.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimení divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v Café in the Ghetto v 16 a v 17 hodin. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Bude 9 hodin, máme pondělí 5. října ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne, přejí Katka Horáková.
5: A Tonda Kala, krásné pondělí. Na Brněnsku soutěžili saunoví mistři, víc už za chvíli.
0: Po 9. budou 90ky v 9, jako třeba Enrique Iglesias. All Saints. A taky Bon Jovi. It's my Jak to bude vypadat dneska s počasím? Hezky, má tam být dneska úplné jasno odpoledne a teploty až 23 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Ve třech disciplínách soutěžili saunoví mistři a mistryně v Rozdrojovicích na Brněnsku, kde se konal třídenní sauna Herbal Cup. Účastníci museli porotu zaujmout originálními saunovými ceremoniály, peelingovými procedurami a prezentací bylin. Z 18 soutěžících se 2 kvalifikovali na mistrovství světa.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Na Novomlýnských nádržích včera odstartoval 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Náročného závodu se účastní stovky rybářů z různých koutů světa. Zájem bývá každoročně vysoký. Týmy poměří své síly během 142 hodin rybolovu.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Šulc, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic na Brno zpomaluje doprava mezi Rajhradem a Mudřicemi. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou. Ucpaná je stále silnice 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Podobná situace je na silnici 152 v Modřicích z dálnici D2 na Pohořelice. V Brně doprava odpovídá ranní špičce, kolony očekávejte na obvyklých místech, jako je třeba Zvonařka, Dornech nebo Vídeňská. V Brně na nájezdu z Bráfovy ulice na Žabovřeskou bourala 2 osobní auta a v Brně v Hradecké ulici u odbočky na Řečkovice směrem na Svita vydejte pozor na nepojízdné osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 9:03.
1: Elišky mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší a startujeme 9:90.
0: A co pak dostane tvoje Eliška dneska k svátku?
1: No ještě nevím, záleží, jaký známky dneska přijdou do systému.
0: Ty seš matka, hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin a 15 minut, to je čas, kdy na Rádiu Krokodýl koukáme na hit vašeho života. Na vaše objednávky koukám na mailové adrese program@krokodil.cz. Peťa z Brna. Od ní, nebo od něj tenhle mail. Ahoj do Krokodýla. Chtěl bych písničku od Cyrila Stomlin. A bude to pro všechny, co v sobotu vyhlíželi Tuning Sraz. Byli jsme se podívat v Modřicích a pak u Globusu a nakonec místo tuningu se konala přehlídka policejních aut. Bylo jich tam více než tuningářů, tak jim taky zahrajte. Díky za super videjko na Facebooku Krokodýla. Díky, Peťa z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme pondělí 5. října a přesně za týden v pondělí 12. října se někteří probudí, možná s překvapením, do trošku jiného rána. V jakém slova smyslu? Budou volby. V pátek a v sobotu půjdeme k těm obecním volbám. Na některých místech jsou samozřejmě senátní volby, ty, jak si jistě víte, ty se tak jako točí, jednou za dva roky jsou někde jinde, protože tam je šestiletý mandát. Už víte, koho budete volit? Už vám přišla ta plachta, na které budete zaškrtávat a dejme tomu někoho upřednostňovat. Prostudujte, zaškrtejte a běžte k těm volbám. Neříkám, koho máte volit, ale jenom říkám, běžte k těm volbám, abyste potom třeba v hospůdce mohli diskutovat, co je dobře, co je špatně, však víte, jak na to. Předpokládám, že asi víte, jak to u vás funguje, případně jak by to fungovat mělo. Tak nezapomeňte, v pátek a v sobotu budou obecní volby. A u nás budou další devadesátky, Whitney Houston, Buty a taky třeba Cranberries. Tady je Krokodýl, přeju vám hezké dopoledne.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
9: Vážně?
8: Jasně, dej na mě.
10: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
11: Více na cherrymotor.cz.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, z MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
17: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
18: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
19: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: B2Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Cranberries za námi a před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je dneska z roku 2016, tedy 10 let stará pecka. Doslova do písmene. O co soutěžíme? Mám tady pro vás voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika. Už pětkrát v Brně. Telefon předpokládám znáte. Kdyby ne, tak zní takto 603 103 103. A hit v jedné sekundě, který máte rozklíčovat a uhodnout, ten zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: A pak to pokračuje. Taková skočná, letní písnička bych možná řekl. Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, nashledanou, to není správná odpověď. Chtěl bych někoho, kdo něco bude říkat, abych si třeba s někým popovídal a prozradil mu, že to zpívá, nebo jmenuje se to. Rádio Krokodýl, dobrý den. Aha, asi to zvedám moc rychle. 969 ten telefon končil, pokud byl ten váš, tak to klidně píďo zkuste znova. Tak já to nechám zazvonit dvakrát. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Ori.
2: Ori, zdravím, poznala jste písničku?
4: Alvaro Soler.
2: Správně.
4: Alvaro Soler.
2: A jmenuje se to? Jen tak už jako skoro mimo soutěž?
4: Prosím.
2: A ta písnička se jmenuje?
4: Sofia.
2: Hezky. Alvaro Soler a Sofia. Tančí se na to dobře?
4: Jo, ano.
2: Jo, takže až to zavisíme, budete tančit. Souhlasíte?
4: Ano.
2: Dobře, tak jo, gratuluji to vaše, mějte se hezky. Naschranou.
4: Děkuji, naschledanou.
2: Alvaro Soler a Sofia, jako vždy, hit v jedné sekundě dáváme úplně celý. I dnes, v pondělí, 5. října. Hezké dopoledne.

0: začíná ochutnávka toho, co bude hrát Krokodýl do 10. hodiny. Ano, tohle bude Kylie Minogue. Dáme si taky například Cutie. A chystají se i No Mercy. Ano, jejich velehit Where Do You Go. Dneska hrajeme hlavně Eliškám, slaví svátek Krokodýl. Gratuluje a přeje pěkné dopoledne.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
1: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
1: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
3: www.chlebíčkovýraj.cz.
4: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Devadesátky v devět. Rádio Krokodýl.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day. Na Krokodilu doufám, že ten perfect day máte i vy. Bude 10 hodin, je tady Katka a má připravené další zprávy. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Podrobnosti ve zprávách.
0: Minutu a půl a bude 10 hodin.
2: Akce týdne Komolšrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl.
2: Fotbalový Artis vstupuje do jarní části druhé ligy přeloženým zápasem proti ambiciózní Opavě. V tabulce třetí brněnský tým s novými posilami proti čtvrtým Slezanům v souboji o upevnění průběžné barážové pozice. Artis Opava, sobota 21. února od 14 hodin v Králově poli. Těšíme se na vás.
4: SK Artis Brno.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co si dáme po 10. hodině, tak například, kdo se nám tady chystá,

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak pak nám to vypadá venku? Bude se nám oteplovat? Ano, zcela určitě. V centru Brna máme v téhle chvíli nějakých 12-13 stupňů. Odpolední teploty při jasné obloze až 23.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji pěkné pondělí.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí má dnes na programu Brněnské divadlo Husa na provázku. V 17 hodin 11 minut se koná shromáždění na Moravském náměstí u sochy Jošta. Na podvod s placenými SMS-kami se v minulých letech nachytala celá řada lidí, ale také poslanci. Upozornil na to youtuber Janek Rubeš na svém kanálu Kluci z Prahy. Nechtěné předplatné 99 korun týdně uživatel aktivuje ve chvíli, kdy chce na internetu například stáhnout dokument, využít nějakou službu nebo načíst QR kód. Dostane se na stránku požadující telefonní číslo a následně obdrží SMS. Jejím nepozorným potvrzením může odsouhlasit placené předplatné. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tipsport Extraligy. Kometa zvítězila ve třech z posledních 4 zápasů. Ten dnešní startuje na půdě Motoru v 17.30.
0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 212. kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. Dál ve směru do Brna popojíždí roztrhané kolony mezi 210. a 196. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy doprava zpomaluje na 3. kilometru. Na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice se zdržíte v Modřicích. A v Brně v Židenicích v Černovecké ulici u sjezdu z Ostravské blokuje provoz nepojízdné nákladní auto. Počítejte se zdržením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a pokud jste až teď naladili krokodýla, možná nevíte, možná víte, to nevím. Už jsme zase začali rozdávat snídaně jen a pouze za úsměv. Kde to bylo dneska a kde to bude zítra, to vám prozradíme během chvilky. Pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Učitelka vyčítáš ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.

0: Gustavu Lima. Gustavu Lima, Krokodýl, balada, no a teď jdeme na snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Máme pro vás fantastickou zprávu, vaše skvělé luxusní snídaně jsou zpátky. Ode dneška vyráží naše krokohlídka do ulic, stačí se na nás usmát a každé všední ráno rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Gratis, kde bylo veselo?
2: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, smívala se nám první posluchačka, pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, moc děkuju k Radiu Krokodýl za snídaní, takhle při pondělku.
2: A další se usmívá, to je naše věrná prý.
4: Ano, dobrý den, já jsem věrná posluchačka Radia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní Radio Krokodýle.
2: Snídaně za úsměv a další paní dostala od Rádia Krokodýl snídaní.
5: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
2: Kam pak jdete?
5: Do práce.
2: Super. Snídaně do práce.
0: A kde vyhlížete naši krokohlídku? V úterý na Lesné v Brně na Halasáku.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
1: Tak zkus yerba mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
0: A kde to najdu?
1: Na mood.cz. Je to yerba mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
0: A nemáš nějakou slevičku?
1: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Je dobré mít své jistoty.
11: Vaše nejvěrnější rádio.
10: Stále

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: No a my vám dáváme tipy, jak se v Brně a okolí najíst dobře a hlavně za dobrou cenu. Dneska vybíráme, a teď dobře poslouchejte, italskou polévku a k tomu smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka za 100 korun. Kde? Restaurace Havana v Líšni. Přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: dneska tam má být nádherně, kde pak obchodní s deštěm. Dneska bude na jihu Moravy slunečno a krásně. Jste s krokodýlem. Místo tuningářů se v Brně konala spíše výstava policejních aut, ano. Tak by se dal s trochou nadsázky popsat víkendový tuningový sraz na jižní Moravě. Policie nasadila desítky hlídek, no a během noci zkontrolovala na asi 700 aut. Celkem se mezi Modřicemi, Brnem, Ivanovicemi, Automotodromem, krátce i v Olomouci přesouvala zhruba tisícovka vozidel, no a policisté odhalili přes 100 přestupků, rozdali pokuty za více než 200 tisíc korun, nejčastěji se samozřejmě řešil technický stav, no a dva řidiči to mezi Modřicemi a Ivanovicemi vzali dokonce jako závodní trať, policisté jim auta zabavili. Takže kdo se přijel podívat na tuning, viděl nakonec možná víc policejních aut než těch tuningových.
1: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
2: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
11: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Yeah.

0: na dlaň.
1: Partička Jelen, 11. hodina, Katka, čerstvé zprávy, tak o čem budou?
2: Pěkné dopoledne, v Brně zítra začne strojírenský veletrh, počítejte proto s hustším provozem, podrobnosti ve zprávách.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 11. dopolední hit za hitem September. Bude Lucia Amerika. A nebo Jamelia. To vám bude hrát Krokodýl po 11. hodině.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
7: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V Brně nádherně, skoro jasno, teploty kolem 15 stupňů. Ve Znojmě plus 16. Dneska to bude šplhat 24 stupňům, zítra to bude jako přes kopírák.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrecké chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici, přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor, a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Pokud se zítra chystáte do Brna autem, počítejte s hustším provozem. Na výstavišti totiž začne mezinárodní strojírenský veletrh. Pokračuje policijní mluvčí David Chaloupka.
9: Policisté budou od časných ranních hodin dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly.
2: Tolik varování pro řidiče před zítřejším komplikovanějším provozem v Brně. Německo poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodají také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur, oznámil to spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
10: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, kdo jezdí.
11: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna popojíždí roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 212. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na silnici 43 z Brna do Světa v Lipůvce probíhá odklízení vážné nehody nákladního auta s osobním, projíždí se Kyvadlově a kolony jsou v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po víkendu doufám, že jste odpočatí krokodýláci. No a co takhle klimatizace gratis?
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Ano, je to tak, Krokodýl, rádio, které pomáhá. Společně s 81 klima hledáme příběh lidí, který můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. No a pokud o někom víte, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. Ano, zlepšíme vám život.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Jsme vaše rádio, hit za hitem i po 11. rok set.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že my s tebe jdeme ráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel, no a my pro vás chystáme speciální akci Krokodýláci. Slyšíte dobře, protože už brzy vyrazí do terénu Kuba Žák. Ano, 20 km plavání, 1000 km na kole, nakonec 220 km běhu napříč Rwandou. To je projekt s Kubou Žákem, který budeme sledovat pro dobrou věc.
2: 20 km plavání, 1000 km na kole a 220 km běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo ze Rwandy.
1: Budeme sledovat Kubu v Africe už od 8. října.
0: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Radio Krokodýl.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
11: Více na cherrymotor.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
17: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
18: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
19: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

jsme si tak trošku zaběhali se SLS Buckingham, tohle Krokodil, tohle vaše rádio. Rádio, které vám nabízí 123 800 korun za náš tajemný zvuk Rádia Krokodil. No a když ho vyhrajete, jak s penězi naložíte, to bude na vás. Za okamžik budeme hádat záhadný krokodýlí zvuk.

0: Coldplay v Ivalech. Jan, budeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Mám pro vás 123 tisíc korun, tedy 123 800, přesně. A tohle je záhadný zvuk. Ptáme se, co to je. První z vás dostane šanci tipnout si a uhodnout a vyhrát velké peníze. 603 103 103, telefonní linka je volná od této chvíle. V tuto chvíli můžete volat a ptáme se, Radio Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Ahoj, tady Kuba z Brna.
0: Ahoj Kubo, tak 123 tisíc, na co by to šlo?
2: No, asi na nějaký opravy na chatičce.
0: Jdeme opravovat chatu, ale chceme slyšet správný tip, co to je?
2: Tak já zkusím pilování nechtu pilníčkem na nechty.
0: Pilování nechtu pilníčkem, máš s tím zkušenosti, jo, na nechty?
2: Jo, jsem tam, je to potřeba.
0: Co na to, arbitr? Představ si, ani tohle to není. Budeme navyšovat bank, tobě děkujeme za zavolání. Ahoj.
2: Taky díky, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
6: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Trošku léta na vlně krokodýla, těsně před 12. v pravé poledne čerstvé zprávy s Katkou.
1: Krásné poledne, na ilegální akci tuningových aut se v Brně sjela zhruba tisícovka vozů, víc už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z krokodýla David Guetta, Jennifer Lopez. Bude Michael Jackson. A nebo Eva Farná. Tak to vám bude hrát krokodýl.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
5: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes to bude šplhat až k 23 stupňům, skoro jasná obloha. Zítra bude podobně teploty na jihu Moravy kolem 22 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za víc než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili. Akce proběhla bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí. Do brněnských ulic dnes vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední hry Václava Havla. Akci připravilo divadlo Husa na provázku jako součást celodenního programu k nedožitým 90. narozeninám dramatika, disidenta, politického vězně a pozdějšího československého i českého prezidenta. Dnes začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Výbor nakonec upřednostnil lídrini venezuelské opozice Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. Z kádru české fotbalové reprezentace před zítřejším závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu do Londýna odpojil.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a v těchto chvílích dejte pozor, záchranáři zasahují na trase z Brna do Světa. V Ulipůvky zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním, tak tam počítejte se zdržením. Jinak zatím pohoda, klid, kdyby cokoliv, tak dejte vědět na linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Jirka s vámi za mikrofonem, no a za okamžik už vyrazíme do brněnských školek, zeptáme se těch nejmenších, proč padá ze stromu listí, no a mezi tím Sofie Bihokins. Dobrou chuť k obědu, Brno, Jižní Moravo, Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.

0: Fanfarné a dobrou chuť k obědu, krokodýláci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my už vyrážíme za našimi nejmenšími posluchači krokodýla, no a těch prcků se dnes ptáme, proč na podzim upadává ze stromu listí?
2: Protože je zima a fouká vítr.
3: Dobře by ty listy byly moc veliký.
4: To listí mohlo opadávat, aby se veverky mohly vezmout oříšky nějaký.
5: Kdyby neopadaly, tak bys mohli a když opadají a bude zase jalo, tak jim těm stromečkům narostou nový listy.
0: Proč opadává ze stromu listí? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: My pro vás máme taky chutné snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
10: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Radio Krokodýl.
11: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
12: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
11: A kde to najdu?
12: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
11: A nemáš nějakou slevičku?
12: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
13: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
14: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

si pondělku po víkendu na celé Brno, celou jižní Moravu. Absolutní pohodička odbyla v Sweet Harmony. Pohled do roku 1992. Jste s Krokodýlem, no a za okamžik vám taky zpříjemníme život. Máme pro vás klimatizaci gratis. No a mezi tím Shakira, pěkné odpoledne.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Tohle jsou kabáti.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: No, na Krokodýlo věříme, že pomáhat má smysl. No a tak i tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, který může změnit klimatizace život k lepšímu. Znáte někoho, komu by jedna z 12 klimatizací skutečně pomohla? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. Děkujeme.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
3: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
2: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
3: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
2: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
3: Chlebíčkový ráj.
4: Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Taylor Swift, 13. hodina, no a teď už taky Katka, čerstvé zprávy.
1: Pěkné odpoledne, stavba ústavní lékárny ve fakultní nemocnici Brno má konstrukci, podrobnosti za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 13. Miley Cyrus, Mr. Big a bude taky Michal Hruza. Je tady 13. hodina.
5: Akce týdne Komolšrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
6: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska sluníčko, teploty kolem 22 stupňů, zítra čekáme na jihu Moravě plus 23.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po více než roce prací na stavbě budovy ústavní lékárny v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je dokončená monolitická konstrukce budovy. Stavba za zhruba 419 milionů korun by měla být uvedena do provozu příští rok v květnu. Úřady a operátoři před volbami už pravidelně zabezpečují své systémy před kybernetickými incidenty. Bezpečnost budou zajišťovat standardním způsobem, podobně jako tomu bylo u dřívějších hlasování. Ministerstvo vnitra aktivuje technickou skupinu a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je připravený na spolupráci s jednotlivými aktéry. Konkrétní opatření ale úřady a firmy kvůli bezpečnosti a možným rizikům komentovat nechtěli. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V úterý nastoupí v Portugalsku od 18:30 našeho času proti domácímu kádru. Ten už si zajistil první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V těchto chvílích dejte pozor na trase z Brna na Svitavy. Za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Jinak to se týká Brna, tak už počítejte teď, že se nám to začíná štosovat v centru města Brna. Koliště, no a pozor taky na dopravní uzávěru přímo na úvoze.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Moc krát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

0: po víkendu. Mistr Big a taky snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Dnes to byly chutné koláčky s tvarohovou a povidlovou náplní a bylo veselo z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal.
2: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, smívala se nám první posluchačka, pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, moc děkuju k Rádiu Krokodýl za snídaní takhle při pondělku.
2: A další se usmívá, to je naše věrná prý.
4: Ano, dobrý den, já jsem věrná posluchačka Rádia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní Rádio Krokodýle.
2: Snídaně za úsměv a další paní dostala od Rádia Krokodýl snídaní.
5: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
2: Kam pak jdete?
5: Do práce.
2: Super. Snídaně do práce.
0: A nejenom do práce. Zítra vyhlížejte krokohlídku na Lesné v Brně na Halasáku.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
12: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
13: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
14: To máte. Veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
13: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
13: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
14: www.chlebíčkovýraj.cz.
15: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
17: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
18: No jasně, z MND to jde.
17: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
19: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
20: Viděl jsi to?
21: A co, jako?
20: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
21: No má bejt.
20: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
21: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
20: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
21: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
22: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
23: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

No nebe, to je nad Jižní Moravou právě teď úplně vymetené. Máme tam krásně slunečno, teploty kolem 23 stupňů. Jste s Krokodýlem, no a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno. Na Krokodýl zjistíme, jaký byl týden tady ve městě, mezi tím One Direction. Pěkné odpoledne.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sexet se vás ptají na Krokodýlo. Jak se máte? How do you do?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Doufám, že se máte dobře, krokodýláci. Jaký byl týden z pohledu městské policie? I to zjišťujeme. Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům do studia. Hlídka městské policie kontrolující prostranství před hlavním nádražím uviděla v sobotu v noci na ostrůvku dva mladé muže, kteří hlasitě a zřetelně vykřikovali nacistické pozdravy a jeden z nich u toho prudce zvedal pravici. Po dopadení tvrdili, že se loučili s odcházejícími kamarády a zaštiťovali se velmi blízkou vazbou na jednoho ze současných poslanců. Oběma mužům teď hrozí vězení. V Masarykově ulici strážníci v noci na sobotu spoutali agresivního muže, který prý o chvíli dřív ohrožoval i ochranku místního klubu. Odvezli ho na policejní služebnu a je podezřelý z několika přestupků. A po tomto víkendu neusednou za volant hned tři řidiči. Jeden spěchal v Komárově Černovickou ulicí na 50 115 km za hodinu. Slovenský motocyklista jel téměř stovkou po Veslařské a motorista na Lesné rozjel svou Kupru na 95 km za hodinu. Všechny čeká automaticky zákaz řízení od půl roku do 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta do 25 000 korun. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: A to se vyplatilo. Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: B2Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: 14. hodinka, Krokodýl a Katka čerstvé zprávy. O čem budou?
1: Pěkné odpoledne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Lhář uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A hru Kapitán Skvělouš nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 14. Leony. Lubega. Český hitu Mandraže. Těsně před druhou hodinou odpolední.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: V Brně máme babí léto, teploty kolem 24 stupňů, zítra plus 22, skoro jasno.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí má dnes na programu Brněnské divadlo Husa na provázku. V 17 hodin 11 minut se koná shromáždění na Moravském náměstí u sochy Jošta. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů, v pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli uspořádání protestu u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil území Ruské federace. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tip Sport Extraligy. Kometa zvítězila ve třech z posledních 4 zápasů. Ten dnešní startuje na půdě Motoru v 17.30.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor, v Brně v Srbské ulici se bourá, no a komplikace na Brněnsku za Čebínem směrem na Chučice. Srážka dvou osobních aut na místě zasahují záchranné složky. No a bourá se taky na dálnici D1, zdržení v koloně, střetla se tam 3 osobní vozidla. Pokud míříte z Brna na Vyškov, tak dejte pozor na 207. kilometru.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Krokodýl, rádio, které pro vás má něco extra.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Ano, na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl a tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci gratis. Ano, společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Tak znáte někoho, komu by klimatizace zlepšila život? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupili ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Jeden polibek na ruku od mandraže na krokodýlo. Jste s krokodýlem, tady je vaše rádio. Tak možná jste taky zaregistrovali, že v sobotu se chystal sraz tuningářů, kteří dělají často nepořádky v evropských ulicích. Čekalo se na ně v Brně, v Modřicích, pak v Ivanovicích, no a nakonec vlastně ani nepřijeli pořádně. Za to se sešlo plno diváků a místo tuningářů se konala spíše výstava policejních vozů. Tuningáři si to rozmysleli kvůli bezpečnostním opatřením. Víme, co se děje, jsme Krokodýl a máme pro vás chutné snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
8: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
7: A kde to najdu?
8: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
7: A nemáš nějakou slevičku?
8: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
9: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

krokodýlo, tak něco letního. Vzpomínka na léto, i když máme už podzim. Tak co krokodýláci, těšíte se? No, pokud byste si ten podzim chtěli trošku přilepšit o 123 tisíc korun, jste tady správně, za okamžik soutěžíme o velké peníze. V soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, připravte si telefony.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Připravení krokodýláci, soutěžíme o velké peníze. Volejte studio 603 103 103. Mám pro vás 123 850 korun za tento zvuk. Ptáme se, co to je. Jeden z vás dostane šanci tipnout si vyhrát tyto peníze. No a co s nimi uloží, tedy udělá s těmi penězi, necháme samozřejmě na něm. Tady je Rádio Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Petr z Brna, dobrý den.
1: Petře, zdravíme, tak do práce nebo co pak děláme?
2: No, v práci momentálně.
1: Dobře, jdeme tipovat, hádat, co to je?
2: Já bych tipl, že by to mohlo být krajní úplně obyčejné cibule.
1: Mhm. Takže zvuk, který podle vás vzniká krájením cibule, ano?
2: Mm-hmm. No ano.
1: Dobře, to je váš tip. A co na to arbitr? Ani tohle to není, představte si. Krájení cibule to není, ale děkujeme, budeme navyšovat bank. Mějte se.
2: Děkuji, vy taky, nashledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: doufám, že ho máte. Beautiful life, krokodíláci, a pokud ne, tak vám zvedneme den. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, rozdáváme snídaně, no a do toho taky sledujeme čerstvé zprávy s Katkou.
1: Hezké odpoledne. V Brně zítra začne strojírenský veletrh, počítejte proto s hustším provozem, podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Upatrná Stašepr Geronimo. Do Vyškova pozdravíme třeba Peťu, Michael Jackson Bad. A Krokodýl se poslouchá i v Řečkovicích. Pro vás, Krištof. Hrajeme pro celé Brno, celou jižní Moravu.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Babí léto, teploty kolem 24 stupňů, zítra plus 23, skoro jasná obloha. Užijte si tohleto počasí, protože od čtvrtka už čekáme teploty jenom kolem 12 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrecké chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici, přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor, a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Pokud se zítra chystáte do Brna autem, počítejte s hustším provozem. Na výstavišti totiž začne mezinárodní strojírenský veletrh. Pokračuje policejní mluvčí David Chalupka.
9: Policisté budou od časných ranních hodin dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly.
1: Tolik varování pro řidiče před zítřejším komplikovanějším provozem v Brně. Německo poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodají také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Oznámil to spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
10: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí, Jakub je v terénu.
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Na dálnici D1 za Brnem směrem na Vyškov na 206. kilometru již dopravní nehoda nepřekáží. Stále ale čekejte zdržení okolo exitu 203. V Brně v Srbské ulici u křižovatky s Tyršovou stále pozor na dvě osobní vozidla po nehodě. Ucpaná je silnice 152 u Modřic, v obou směrech před nájezdem na Brno a Pohořelice a zpomalení čekejte na příjezdu do Brna po D2, místy od 4. kilometru. Pro rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl.
13: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jirka s vámi za mikrofonem a taky chutné snídaně za úsměv. To už s kolegou Petrem Holíkem prozradíme vám, kde vyhlížet naší krokohlídku zítra, kde vám uděláme radost a kde můžete snídat za pouhý úsměv. Zadarmo, gratis, s krokodýlem. Pěkný den.
1: Lásko ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás. Všude tě hledám.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

0: Krásný odpoledne, krokodýláci, Sad Geronimo, na vlně krokodýla pro Moravu Vysočinu, také zdravím Holasice, Rajhradice. Před chvílí jsem projížděla, tam se vzpomíná na Guláš Fest velice. Ale my to teďka přehodíme na snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Dobrá zpráva, jsou tady zase zpátky vaše oblíbené snídaně. Od dnešního rána vyráží krokohlídka do ulic. Stačí se jenom usmát a v každé všední ráno nadělíme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Mimochodem, jsou to pohádkové koláče, to znamená tvaroh povídlí, to strašná dobrota. Takže když nás potkáte, tak to vypadá asi takto.
2: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, smívá se nám první posluchačka. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, moc děkuju k Rádiu Krokodýl za snídaní takhle při pondělku.
2: A další se usmívá, to je naše věrná prý.
4: Ano, dobrý den. Já jsem věrná posluchačka Rádia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní, Rádio Krokodýle.
2: Snídaně za úsměv a další paní dostala od Rádia Krokodýl snídaní.
5: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
2: Kam pak jdete?
5: Do práce.
2: Super. Snídaně do práce.
0: Snídaně, které jsou z pekárnen Kulhánek a Drápal krokodýláci, zdravíme zvláště ty věrné krokodýlky, krokodýláky a těšte se na nás zítra na Lesné, takže Brno, Halasák, hnedka ráno si spravíte chuti náladu.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
12: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
13: Vážně?
12: Jasně, dej na mě.
14: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
15: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
18: Do Brna, do Prahy.
19: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
9: váš názor.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Taky to řešíte, krokodiláci. Vzpomeneš si, Miraj, Evo Farná, čas 15.36. Zdravíme z rádia, kde místo básní posíláme pěknou muziku a taky se díváme na to, jaké to je správně, dobře bydlet, prodat nebo koupit.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: Je to tak, krokodiláci, na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku je tu odborník Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. A dnešní otázka, pane řediteli, je jasná. Je možné plynule prodat jednu nemovitost a koupit druhou i bez dvojího?
2: Ano, možné to určitě je, ale vyžaduje to dobré plánování a správné nastavení celého obchodu. Klíčovou roli hraje kupní smlouva u prodávané nemovitosti, kde je potřeba vyjednat dostatečný čas na vystěhování. Finanční prostředky z prodeje pak mohou plynule navázat na koupi nového bydlení. Vše stojí na precizním načasování a otevřené komunikaci mezi všemi stranami, aby celý proces proběhl hladce a bez zbytečného stresu.
0: Říká oblastní ředitel Real Spektra Petr Broža a já vám tady z krokodýla přeju, ať máte vždycky precizní časování, krokodýláci.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.

0: Krokodýl a Shaggy, it wasn't me, a já vám chci popřát poneděli, ať máte pěkný týden celý. Z Krokodýla, zvláště golfistům, kteří podali skvělé výkony nejenom v rámci PGA tady v Brně na Kaskádě.
1: Šetříme s Krokodýlem.
0: No a teď jdeme k pohonným hmotám, krokodýláci, tipy na levný benzín, naftu tady v Brně, blízkém okolí, a zrovna pozdravíme golfistu Honzu Neštického, Miloše Vránka, protože borci jsou z Podolí u Brna a tady máme D-Oil a na D-Oilu aktuálně za krásný prachy, jak benzín, tak nafta, Natural 95, litr 43,50, u nafty je to neuvěřitelných ani ne 46 korun za litr, 45,90. D-Oil Podolí u Brna, zdravíme, tankujte a jeďte s lehkou nohou i s úsměvem s vaším krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
10: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na čepu Radegas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
11: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krásný pondělí v houpavém rytmu s krokodýlem, s nádherným počasím. To je ideální na procházky, na kolo, na golf. Tak chválíme vás všechny, co jste v pohybu, a jdeme na zprávy s Katkou, kde to myslím taky docela jelo.
1: Pěkné odpoledne. Na ilegální akci tuningových aut se v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity s krokodýlem. Mimochodem, kdo jste na přesný čas, tak právě teď je přesně 16 hodin a dáme si Sleeping Satellite. Je vám krásně, tak bude Paradise, to se hodí. Vedle Coldplay bude František. Těšte se taky na Metaliku, krokodýláci.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Užíváme si krásné pondělí spolu na Krokodýlu. Mimochodem, je to rekordně dlouhé babí léto a to krásné počasí bude určitě do tohoto čtvrtku. Pak se to zkazí a budou teploty tak maximálně 15-16. Takže teď aktuálně Brno 21 až 23 stupně, v Šepkovicích jsme 21,5 stupně a ve Žďáře taky krásně 19-20 stupňů Celsia. I úterý bude slunečné s teplotami na Moravě 23, na Vysočině 20 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za víc než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili. Akce proběhla bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí.
3: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. V souvislosti s tím pracoviště rozšiřuje tým instruktorů. Cílem je posunout výcvik bojové medicíny v armádě na vyšší úroveň a připravit vojáky na nové podmínky moderního bojiště. Dnes začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Výbor nakonec upřednostnil lídrině venezuelské opozice Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. Fotbalista Patrik Schick zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem Deniou i pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Pokud bude zdravý a bude cítit, že reprezentaci dokáže pomoct, může si s koučem o návratu znovu promluvit. Schick to řekl po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdarec za volanty do kolon, krokodýláci, tady odpolední špička, známe její největší nástrahy, Kubo.
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kolonami v obou směrech na ulici Zvonařská kolem Dornichu. Kvůli odpolednímu provozu se celkově utpává centrum města, momentálně převážně na Kolišti. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna na Vyškov. Pozor na 204,5 kilometru, kde stojí porouchaná dodávka. Doprava tam zpomaluje. A v protisměru čekejte místy zdržení u Brna mezi kilometry 211 až 196. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
5: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné pondělí s krokodýlem přeje Peťan Holík do práce i na cestu za rodinou, nákupem i sportem. Ať ladíte ve Vyškově, v Lulči nebo Skutči. Bude hantic, Žanku, zdaric.
1: Zdary, jak jsi měl skrok vznikalosti. Koumete, co jsou to cajsky na auglách.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.

0: Začátek 90. ještě vlastně 2 roky před startem vysílání Rádia Krokodýl. Tasmin Archer, Sweet Pink Satellite. Viním tě za měsíční oblohy, za měsíční noci. Když uvažuju, proč jsou moře pořád suchá, neobvinuj tenhle Sleeping Satellite.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Doufám, že vám není na spaní, zvláště za volantem, krokodýláci, že máte pohodičku. Zdravíme všechny i vás, co jdete šalino. Mimochodem, Laďa jel šalino, štverko, do práce, do sportovní haly, do Maloměřic. A když jsem dal jim ukázku, co nás čeká v Hantecu, volá, říká: Peťo, vím, co to jsou, cajsky nám glák. Takže zdar jak svíňa, Žanku.
2: Zdar jak svíňa z Kroxní, Kalosci. Komete, co jsou to cajsky na auglách.
0: A Laďa prostě je špicový borec, bydlí v Brně, že ho zná to. Štatlář říká, to jsou přece brýle na očích. Ne? No a ve štatlu taky věděli.
3: Brýle na očích.
4: Brýle na očích.
5: Tak třeba nějaký slabý brýle.
6: Něco na očích, asi brýle?
0: Ne slabý, prostě jsou to brýle na očích, že? Takže Laďo, gratulace, zdravíme, teď už asi ne do šaliny, ale do práce, do Maloměřic, další písnička pro vás. A Žanku pochválíme všecky dneska.
2: Cajsky na auglách jsou brýle na očích. Cajsky neboli čočmeny podle německé firmy Carl Zeiss, která se zabývala optickýma záležitostma. Mějte betelný den.
0: Jak říkáš, betelný den všem s krokodýlem.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
10: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
11: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
10: A kde to najdu?
11: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
10: A nemáš nějakou slevičku?
11: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
12: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
13: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno, Sokolova 714/2K.
14: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
17: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
18: Promění.
17: A v novou sukínku?
18: Promění.
17: A v paraplíčko?
18: Promění.
17: I na obal pro pastelky?
18: I v obal.
17: A v baťůžek?
18: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
19: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
17: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
18: Běž už.
19: Více na cestaodpadu.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: Teď je 5:30 a minuta přesně krokodiláci a nejenom rty jsou v pohybu, hlavně vy, protože jedete často z práce. Tak zdravíme všecky za volanty, teď taky na cestu z Vysočiny, z Jihlavy do Brna, špičkového ortopeda, traumatologa, golfistu Ivana Melichara. Ať je ta cesta do Brna, Ivane, lepší jak naše čtvrteční skorka po kombinaci kámen dřevo. Přejeme dobrou cestu a jdem cestovat i na větší dálky.
1: Krokodýl cestovatel.
0: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a nakonec 220 kilometrů běhu napříč Rwandou. To je Project Afrika a extrémní výzva Jakuba Žáka, která startuje už 8. října. A nejde jen o rekordy. Cílem je také pomoct místním k čisté pitné vodě. A právě s Jakubem budeme ve spojení a jeho cestu po Africe sledovat už příští týden. Startujeme takže, Jakube, zdarec. A musím říct, ať se ti to daří, seš borec.
2: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo ze Rwandy.
1: Krokodýl cestovatel. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Výborná muzika, krokodýláci teď hlavně pro špičkového ortopeda Ivana Berichara na cestu z Jihlavy do Brna. Napadá mě, chceš-li dobrá kolena, musíš zapnout ramena. A nebo ne, Ivane, co? Za zvuky do ruky skoro 124 tisíce. Bez jedné 100 koruny, pokud uhádnete tenhle ten zvuk rádia Krokodýl. No, kdo jste plnoletí krokodýláci, souhlasíte s výherním řádem, máte po ruce náš telefon, svůj nabitý, vyťukejte si 603 103 103, pokud nedržíte volant jako Ivan, a pojďte nám volat, protože hrajem o 123 900 korun. Právě teď.

0: Já krokodýlanci po skvělým víkendu, skvělá muzika z krokodýla, dobrá nálada i při pondělku, který by má trošku složitější na rozjezd, ale myslím, že se to daří výborně. Teddy Swims, Bad Dreams a za zvuky do ruky strašný kačky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 124 tisíce, to je rekordní částka, to tady snad nikdy tolik nenaběhlo, takže kdo si o ně bude moci zahrát? Petr, dobré odpoledne, haló.
2: Dobrý den, Vladimír.
0: Vladimíre, výborně. Laďa, odkud?
2: Žebětina.
0: Žebětin, zdravíme. Na Handecně taky volal Laďa. Sakra, dneska je to samé Laďa. Tak, Laďo, v Žebětině je taky krásně jako ve štatlu, že? Jste
2: určitě,
0: tam. Jste tam.
2: Krásně.
0: Jste tam sami betální plnoletí sám borci, plnoletí borci, že jo?
2: Ano.
0: A souhlasíci s výherním řádem, Laďo, jo?
2: Ano, samozřejmě.
0: Výborně, výborně. Takže hádáme tenhle zvuk krokodýla. Co jste vymysleli v Žebětině? Musím do Žebětina pozdravit taky Péťu z Půl techniky, Forala, celou rodinku. Doufám, že si dal dneska zase nějakou tam výřivku nebo něco. Tak, no, co vymyslela vaše rodina na tady ten zvuk?
2: Já si myslím, že je to otevření sklenice s instantní kávou, když podíváš to víčko, otevřeš ten alobank.
0: Jasný, jo. Měl jsem dneska zatím jenom jednu kávu, Laďo, co ty?
2: Já to nepiju.
0: Nepiješ, jak to? Co piješ?
2: No,
0: škopky.
2: No, já piju.
0: Škopky. Takže škopky v pořádku.
2: Točené.
0: Točené, ano. Tak, arbitr se nasmívá, ten pije mimochodem všechno. Tak.
2: Jej.
0: Arbitr pije všechno a říká, že instantní káva nám 123 900 dneska nevysype. Musíme zvednout bank. Laďo, děkuji moc, měj se krásně. Jo, do Žabicu, Miraj, a pěkný odpoledne. Ahoj.
2: Vám taky, naschle.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme

0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
3: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
2: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
3: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
2: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
3: Chlebíčkový ráj.
4: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
5: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Je dobré mít spřízněnou duši.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sakra, to byla super puberta, krokodiláci. Super pondělek s výbornou zmrzlinou a rekordním hitem americké hitparády Billboard Hot 100. Do roku 1990 žádný hip-hop song nevystoupal na první místo. Vanilla Ice to ovšem dal 3. listopadu 1990. Tak, a od jedničky Billboardu jdeme do současnosti na zprávy s Katkou na pátou. Je tady za minutu přesně 5. odpolední. Co máš do zpráv, vítej?
1: Pěkné odpoledne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Lhář uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin a hru Kapitán Skvělouš nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity z Krokodýla, vystoupáme do nebe se s Brianem Adamsem. Tak doufám, že se cítíte nebesky, protože to je hezký a bude selavý kalet. Taky jen v oblacích. Se mi zdá, že furt lítáme. Feel this moment. Christina Aguilera, Pitbull, Kesha, teď je přesně 5 a bude půlnoční hřích.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam fakt nádherně, dokonce to na kraváku vystoupalo ještě o 1,5 stupně, takže je tam skoro 25, to je letní teplota. V Brně právě teď, Šepkovice jsou na téměř 23 stupních, ve Žďáře máme 20 a úterý bude zase krásné, slunečné, odpoledne Morava 23, Vysočina 20 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí má dnes na programu Brněnské divadlo Husa na provázku. V 17 hodin 11 minut se koná shromáždění na Moravském náměstí u sochy Jošta. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů, v pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli uspořádání protestu u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil území Ruské federace. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tip Sport Extraligy. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 zápasů. Ten dnešní startuje na půdě Motoru v 17.30.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem to umíme spolehlivě i v odpoledních dopravních špičkách. Orientujeme se dneska s Jakubem.
7: Pěkné odpoledne pro všech posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kolonami ze všech stran před křižovatkou ulice Zvonařka a Dornych. Ucpává se také Žabovřická na cestě do Pisárek u nájezdu na Bystrec a i příjezd do Líšně od Svatopulkovy ulice. 2-kilometrová fronta vás čeká na příjezd do Slavkova na cestě od Brna a v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského u křižovatky se Svatopulkovou ulicí. Na cestě do Kunovic bourala 3 osobní vozidla. Připravte se tam na možné zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánci Koktel Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Dobré odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, do Rebešovic, Rajhradic i k Hodonínu. Zdraví Petr Holík. Ať je vám dobře a klidně zářite jako sluníčko, zvlášť pokud jste zlatíčko. A naše zlatíčka nám řeknou, proč nám svítí sluníčko, děcka?
1: Kdyby nebylo sluníčko, tak by byla velká tma, nemohli bychom nic dělat.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pepíček se ptá maminky. Mami, táta říkal, že pocházíme z opice, je to pravda? Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám.

0: Jo, chybíš mi jako poušti, chybí déšť. Začátky Krokodýla, zájezdy do Itálie tehdy na Gargano. Dole v Taloš se mimochodem toto hrálo dvakrát za hodinu v každém rádiu. Pozdrav do Viničných Šumic, Irči, taky Ferdovi do nebe, Davidovi do Rehradu. Everything but the girl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jo, v Talošce jsme toho zažili tenkrát s krokodýlem. Safra Porte. Pojďme do současnosti, jdeme do školky, jdeme za zlatíčky, jdeme na Lesnou a ptáme se, když jsme u těch dešťů a počasí a pouště a svitu, na sluníčko, děcka. Proč nám svítí sluníčko, víme?
2: Protože kdyby nesvítilo sluníčko, tak by bylo večera, když

0: Papa a tak dále, děcka, teď je čas svačiny, tak dobrou chuť, když papáte. A kdyby náhodou sluníčko nesvítilo, tak doufám, že ho budete mít ve svém obličeji, v úsměvu, ve své tváři. Ať každý z vás krásně září, děcka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A když si s náma dáte snídani za úsměv, to budete dvakrát zářit.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
8: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
15: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
16: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Kolíla Krejštof, půlnoční hřích, čas 17.36 a mimořádně v pondělním termínu na ledě brněnská Kometa navíc. Na ledě motoru České Budějovice odehráno 5 minut a zatím je to bezbranek 0-0 s tím, že brzo padnou vstupy na domácí utkání Komety. Tak modrobílá rodino, buďte ve střehu, připravte si telefony, nebude to dlouho trvat a budou se vám dost hodit. Tady jsou One Republic, dobré odpoledne.

0: Krokodýl a YouTube Pride, čas 17.44 a Kometa zahájila týden na jihu Čech. Hrajeme s motorem.
1: Kometa, krokodýl, krokodýl.
0: A máme posilu Arona Irvinga, tak věřím, že to dneska nebude problém. Mimochodem, jako první šance na konci první minuty útočný výpad motoru, zakončoval to tam ze slotu Koláček, Rabčan ale se zvládal přesunout, pak pálil z mezikruží Olesen, výsledek stejný, branka z toho nebyla a teď je to zhruba 3,5 minuty. Robert Lejno vypálil nehlídán z křídla, jeho bomba skončila zákrokem strmeně. 9. minuta téměř odehrána v Budějících a je to 0-0, motor versus Kometa. No a protože hrajeme ve čtvrtek s pražskou Spartou u nich doma, tak je potřeba se zaměřit na neděli, kdy proti nám vjedou doma Plzeňáci a na to si taky krokodýláci dáme soutěž. Linka volná 603-103-103, krokodýl fandí brněnské Kometě, kdo chce lupeny na nedělní zápas Kometa versus Indiani Plzeň, volá 603-103-103. Kdo tam je z modrobílejch? Dobré odpoledne, Petr, haló.
2: Dobrý odpoledne, tady Dalibor.
0: Dobrý Dalibore, odkud voláš, kde tě máme, chlapáku, co?
2: Olbramovici.
0: Olbramovici. Kolik typují Olbramovice výsledek utkání Motor Kometa dneska?
2: Vyhrajeme 3-1.
0: 3-1 vyhrajeme, to bereme, takže 1-3. Jak to dopadne proti Spartě ve čtvrtek?
2: Taky vyhraje, samozřejmě, to
0: Olbramovice, Olbramovice byly od jak živa plný optimistů, výborně, já si to teda myslím taky. A až přijedeš na tu Plzeň, tak jak tam zafandíš, pojď nám to předvést, Dalibore, pojď, jedem z hůru Brno, jedem.
2: Kometa, do toho.
0: A já ti nahodím ještě jednou z hůru Brno.
2: Jedeme Kometa.
0: A ty bys měl.
2: Zůru Brno.
0: A ty bys měl Brno Kometa. Zůru Brno. Brno Kometa.
2: Brno Kometa.
0: Zasloužíš si lístky na Kometu, Dalibore. Udělej si výlet co Olbramovic v neděli ve manželku, partnerku, nevím, ale krásně si to užijte. Mějte se hezky, zdarec. Zůru Brno, ahoj.
2: Zatím čau.
1: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
8: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. dodavatel elektřiny a plynu.
11: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.

0: Tvoje sladký, sladký milování, nenecháš to na mě? Nech mě přijít, protože seš všechno, co potřebuju. Moc pěkně, energicky s krokodýlem Sigala Sweet Lovin' přesně do 18. hodiny. A jdeme na zprávy. Katko, o čem?
1: Pěkné odpoledne. Stavba ústavní lékárny ve fakultní nemocnici Brno má konstrukci. Podrobnosti za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotínově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 6 hodin, 1 minuta, krokodiláci, zdravíme Olbramovice. Dalibora říkal, že dneska porazíme Motory 3-1, ale zatím teda prohráváme. Je to 1-0, 13. minuta, docela nás tam Robert Lantoši vytrestal. A pak byly asi další tři jako skoro tutovky, navíc teďka čas 19.14. Silvester Kusko stal za vysokou hůl 2 minuty. Oh my god. Tak si dáme Rockyho, bude Survivor Eye of the Tiger, Rocky trojka. Hodíme tam Dua Lipu Training Season. Bude Moje milá a taky bude Pátek jsem zamilovaný. Je sice pondělí, ale to nevadí. 6 hodin 2 minuty, kapela Cure pro vás.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak to oh my god bylo na místě, krokodiláci, protože jak jsme byli v oslabení díky té vysoké holi, tak nás vytrestali a 2 sekundy před první sirénou Nick Olesen zvýšil. Motor vede proti Brnu 2-0 na vlastním ledě. No a my se podíváme, jak to vypadá na teploměru, tam je to lepší. 24 stupně Brno, 22 stupně Šepkovice, Žďár je na 20, pěkně. A zítra bude zase hezky, mimochodem krásně bude minimálně do tohoto čtvrtku. Slunečné úterý odpoledne na Moravě 23, na Vysočině 20 stupňů Celsia.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po více než roce prací na stavbě budovy ústavní lékárny v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je dokončená monolitická konstrukce budovy. Stavba za zhruba 419 milionů korun by měla být uvedena do provozu příští rok v květnu. Úřady a operátoři před volbami už pravidelně zabezpečují své systémy před kybernetickými incidenty. Bezpečnost budou zajišťovat standardním způsobem, podobně jako tomu bylo u dřívějších hlasování. Ministerstvo vnitra aktivuje technickou skupinu a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je připravený na spolupráci s jednotlivými aktéry. Konkrétní opatření ale úřady a firmy kvůli bezpečnosti a možným rizikům komentovat nechtěli. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V úterý nastoupí v Portugalsku od 18:30 našeho času proti domácímu kádru. Ten už si zajistil první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus na silnice Krokodýláci. 6. hodina pryč, končí nám špička, ale jsou ještě místa, kde to je problém. Kubo?
9: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už se situace na silnicích výrazně zlepšila. S kilometrovou kolonou počítejte u Brna na obchvatu Modřic na cestě na Želešice. A na dálnici D1 zpomalení na příjezdu do Brna ze Vyškova, momentálně od exitu 210. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptilšar.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Hezký den všem z Krokodýlem, kde máte nejlepší muziku, všechno víte první a ode dneška dostáváte pohádkové koláče. Začínáme opět rozdávat snídaně za úsměv. Kde budete v pohádkovém rozpoložení zítra ráno, se dozvíte už brzy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady je Krokodýl Marek Ztracený, moje milá. Stále hity, to je pohoda, ale z Budějic z ledu je to horší. Domácí mají víc, motor vede zaslouženě 2-0, trefili se Robert Lantoši a Nick Olesen. 2 sekundy před závěrečnou sirénou z přesilovky.
1: Pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
0: Tak právě začala druhá třetina, doufám, že kometa srovná, že dneska ještě odejdeme úspěšní z tohoto budějického ledu. Máme pro vás dobré zprávy, dneska ráno jsme opět začali rozdávat snídaně za úsměv krokodýláci. Pohádkové koláče, nádherné to. Jak vám chutnali, Jirko?
2: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, smívá se nám první posluchačka, pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, moc děkuju k rádiu Krokodýl za snídaní, takhle při pondělku.
2: A další se usmívá, to je naše věrná, prý.
4: Ano, dobrý den, já jsem věrná posluchačka rádia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní, rádio Krokodýle.
2: Snídaně za úsměv a další paní dostala od rádia Krokodýl snídaní.
5: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
2: Kam pak jdete?
5: Do práce.
2: Super. Snídaně do práce.
0: Snídaně neboli tvaroh, povidla, pohádkové koláče z úžasné rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Je to úplně zadarmo, je to vlastně za úsměv. Stačí říct, poslouchám rádio Krokodýl a je to vaše. A zítra vám uděláme pohádkové ráno, tady kousek nahoře, na Lesné. Na Halasáku, tak si to určitě krokodýláci nenechte ujít.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Jo, krokodýláci, začala třetina, poslali jsme puk na icing, pak se motor chvilku ujal puku, pak mi zase na icing, vlastně už třetí a čas 21.05. Motor vybojoval puk, vyslal další střelu a díky Jakubu Pourovi je to sakra 3-0.
9: Krokodýl fandí z brněnské koleje.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
11: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
0: Tak, kometa střídá golmany, odchází Eugen Rabčan, přichází Aleš Teska, snad to bude lepší. U nás přijde Kelly Clarkson.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Viděl jsi to?
18: A co, jako?
17: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
18: No má bejt.
17: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
18: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
17: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
18: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
19: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

Tak roku v ruce krokodiláci faníme brněnské Kometě, když tečeme 3-0. Mimochodem, vyměnili jsme golmana, máme tam Aleše Stezku a konečně taky faulovali domácí. Jakub Pour, autor té třetí branky, dostal 2 minuty za hrubost na konci 25. minuty a málem jsme to zušitkovali, když chybu domácího brankáře mohl potrestat Zábranský. Jeho střela z mezikruží ale skončila na vyrážečce strmeně. Škoda. Takže krokodiláci, půlka zápasu právě odehrána téměř, motor stále nad Kometou má víc 3-0. A tady je Taylor Swift na prigl Tomovi.

0: Krokodil stále ty Taylor Swift, Fate of Ophelia, speciálně na Prigl pro Petra, teda pro Tomáše a pro Petra Sitného a všechny šotouše, to ovšem je trošku dál než na Prigl, to je do Jihlavy, tak doufám, že máte i tam s Krokodýlem pohodový podvečer.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Víme, co se děje, taky víme velmi přesně, co se dělo, protože na telefonu je teď z tiskového městské policie Kuba Ghanem. Jaký byl víkend, sobota, neděle? Krom toho, že výborný z našeho pohledu, Kubo.
3: Hezký den posluchačům do studia. Hlídka městské policie kontrolující prostranství před hlavním nádražím uviděla v sobotu v noci na ostrůvku dva mladé muže, kteří hlasitě a zřetelně vykřikovali nacistické pozdravy a jeden z nich u toho prudce zvedal pravici. Po dopadení tvrdili, že se loučili s odcházejícími kamarády a zaštiťovali se velmi blízkou vazbou na jednoho ze současných poslanců. Oběma mužům teď hrozí vězení. V Masarykově ulici strážníci v noci na sobotu spoutali agresivního muže, který prý o chvíli dřív ohrožoval i ochranku místního klubu. Odvezli ho na policejní služebnu a je podezřelý z několika přestupků. A po tomto víkendu neusednou za volant hned tři řidiči. Jeden spěchal v Komárově Černovickou ulicí na 50 115 km za hodinu. Slovenský motocyklista jel téměř stovkou po Veslařské a motorista na Lesné rozjel svou Kupru na 95 km za hodinu. Všechny čeká automaticky zákaz řízení od půl roku do 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta do 25 000 korun. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Takže bylo veselo, to byl víkendový přehled za městskou policii. Jakub Ghanem, děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
7: Ach jo, to je hrozná práce.
8: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
9: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
10: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z pětidenních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na čepu Radega z 10 i 12 a kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
11: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz.
12: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli přehled dnešních událostí na rádiu Krokodýl.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princes.

0: Krokodýlí, Helena Zečová právě teď, ať makáte v kanceláři, v garáži, u počítače, ve městě nebo na vsi, kam zdravíme Irenu, taky do Meterí Ivanku, tam maká na baráku v Mexickém zálivu, protože i tam hraje krokodýl přes internet a má to Irčo mimochodem jako vy v těch jeseníkách přes kopírák, ploty, tráva, bazén, no, léto je pryč, vypustit se to musí.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A nebo správně zazimovat, že jo, abyste nemuseli pak zbytečně jako zase platit strašně tisíců za napouštění bazénu. Dáme si Pink, dáme si Pink. Jako první po 19. Pink What About Us a další písničky vybíráte vy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 19 hodin, 2 minuty přesně a mimochodem 19,3 stupně Celsia teď na Kraví hoře, nahoře. Trošku to už spadlo, takže i Šepkovice jsou někde kolem nějaké 18, Žďár na 17. Zítra slunečné úterý, odpoledne zase skoro léto, 23 na Moravě, 20 stupňů na Vysočině a tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí mělo dnes na programu Brněnské divadlo Husa na provázku. Zhromáždění se konalo na Moravském náměstí u sochy Jošta. 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrcké chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici, přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Tři řidiči po víkendu dlouho neusednou za volant. Už v pátek odpoledne strážníci v Komárově zastavili 40-tníka, který spěchal Černovickou ulicí rychlostí 115 km za hodinu. Předepsaný rychlostní limit je na tomto místě 50 km v hodině. Automaticky ho tedy čeká zákaz řízení na 6 až 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta z horní hranicí 25 000 korun.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak jste to slyšeli, krokodýláci, kročte tu těžkou nohu, nebo to bude fakt drahý. Kubo, jak vypadá situace na silnicích v 19 hodin?
3: Krásný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už je provoz spíše plynulý. Výraznější zpomalení čekejte pouze na Nádražní ulici na křižovatce s Úzkou. Pomalu pojedete na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy, a to zhruba od 0,5 kilometru. A převážně kamionová doprava zpomaluje na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Vyškova před exitem 196. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kupil Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný večer všem s krokodýlem a speciálně Eliško, tobě k dnešnímu svátku. Všem Elám, Eliškám, připravená Pinku od About Us a taky do Kuřimy Elišce Svobodové, naší oblíbené golfistce z Kaskády. Hezký večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: napsáno.
1: Tak tahle byla sváteční Eliškám. Dneska večera tě krásná sváteční usměvavá nálada, včetně Elišky Svobodové. A jdeme na telefon, kdo to dneska začne. Tady je Petr, halo, dobrý večer s Krokodýlem.
2: Ahoj
1: Tome, zdravíme Prigl. Já tě slyším, jak se máš na Priglu.
2: Mám to plný.
1: Ještě jednou? Dobře, že už seš v klidu. Doma, prosím tě, hrál jsem ti Fate of Ophelia. Nevím, zda si to slyšel, asi před 20 minutama to šlo pro tebe.
2: Byla Ophelia, jo? Byla. Tak dáme Hypnotize?
1: Dáme Hypnotize, jasně, ano. A bude to, prosináčky?
2: A bude to samozřejmě jako vždycky Honzi, David, Dan, Zenda, Brambořík, policajt, Krkovičkovi, Kocourek, pro tebe, Peťulko.
1: Děkuju.
2: Krokory, teta Paťa, Patrik, Petr, Tlapkov a Medříč a Vitahý, no, hotovo.
1: Jasný, jasný, děkuju za všechny, krásný večer a hlavně pohodu po té, co jsi dneska zamakal, tak ať taky pěkně zarelaxuješ s tím Krokološem.
2: Děkuju moc krát a zatím čauky.
1: Čauky, hezký večer.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Tak jsme to krásně začali s Eliškama, s Tomasem, s Priglem. Mimochodem je přestávka před třetí třetinou na jihu Čech v Budějcích u Motoru, kde hraje brněnská Kometa. Mimochodem ve druhé třetině padla jediná branka. Motor vlastně vede díky tomu 3-0, když se tam trefil v čase 22.05 Jakub Pour. Byl i vyloučený, škoda, že jsme to nevyužili. Libor Zábranský potom sahal. No jo, no, tak snad v závěrečné třetině a myslím, že mám nějakého kometňáka na telefonu. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj Peťulko, tady Péťa ze Žďár.
1: Ahoj Vysočina, pěkně, zdravíme Žďár. Ahoj Péťo, jak se máte po víkendu s Mírou? Čau, čau.
2: Jo, máme se dobře, to víš, že jo.
1: Rád slyším to, mám radost. Co si hezkého zahrajem, Peti, dneska?
2: No, něco si tam vyber, Peťulko.
1: Dobře, tak moc rád a budeme to hrát, prosím tě, komu, povídej.
2: No, tak samozřejmě pro mýho Míru, pro tebe.
1: Děkuju.
2: Pro Jirku Vínera, pro Alex, pro dva Milany, pro Kuchtíka, pro Jančů, to zkusíme, dlouho se neozvala, pro Kometu a co jí daří v těch Budějovicích.
1: Ať je to lepší v těch Budějovicích, že?
2: No, právě.
1: Kometáci si to zaslouží, musíme být s něma, že jo?
2: Jasný. A pro všechny zbrojováky a pro všichni, co poslouchají.
1: Ano, děkuju. Budeme hrát taky se Spartou ve čtvrtek. Kolik bude výsledek na Spartě? Co myslíš, Péťo?
2: No, tak tam je porazíme. Aspoň bůra jim dáme.
1: Aspoň bůra. Ano, dobře, Vysočina. Peťulko, tady je super písnička. Zdravíme všechny dobré krokodýly, nejenom ty vysočinské, a mějte krásný večer. Ahoj.
2: Ahoj, čau, čau.

0: Další bombe Kometa už jsou zase na ledě. Oba celky rozjetá závěrečná třetina. Krokodýláci úvodní boli vyhrála Kometa, ale pak byl u puku Koláček. Něco tam zkoušel, ale stezka na své místě. Takže 42 minuty odehrány v Českých Budějovicích a Motor stále vede nad Kometou. 3-0 vzhůru Brno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity napsány.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu a teď speciálně do Jihlavy, kde nás posloucháte na 102,3 FM a kde máme řadu nadšenců do focení a natáčení vlaků, autobusů, trolejbusů, tramvají. Jo, kolejová vozidla, to je jejich. Mimochodem, tyhle jedinci a nadšenci jsou ve skupině, jsou to takzvaní šotouši, takže pro všechny šotouše objednává teď písničku jeden z nich. Mimochodem, velký nadšený krokodýlák už leta letoucí, můj jmenovec Petr Sýtný, takže Petře, doufám, že jsem to řekl správně, že jsme na nikoho nezapomněli a že písnička, kterou jsi vybral od Queenu We Are The Champions, všem šotoušům spraví fantasticky pondělní večer. Tady to máte.

0: Český šampiony zdravíme, doufáme, že Kometa se ještě dneska vzpamatuje.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: 45.04, před brankou si šikovně sjížděl Hoch, jeho backend skončil na betonech, stezky pambu zaplať, následně Brno vyhazuje na icing a furt je to 3-0, sakra. Jdeme radši na telefon, krokodýláci. Máme tam nějakýho ochránce všeho dobrého. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, řekl Pavel Janšas, kam se říct.
0: Velmes pan Andělů, krásný večer, zdravíme Pavlíku, ahoj.
2: To už asi není pravda.
0: Ale je to stále pravda, takže prosím tě, jsme rádi, děkujeme za tu ochranu, za tu moudrost, lásku a požehnání. Moudrost, tak, koho dneska pozdravíš, řekni, povídej.
2: Prosím tě, dneska bych chtěl Marušku, Teresku, jednu Kláru, Radku a Zuzanku Martinu, všem, kteří mě mají rádi. A prosím tě, předevčírem volali nějaké dvě dámy, že by se chtěli stát součástí andělků, tak jim vysvětí, že jsou andělci z Brna, ať se pozývají jako andělci.
0: Dobře, nevíš, jak se jmenovali? Nevíš.
2: Ne.
0: Nevíme, ale dobře, automaticky je tam zařadíme mezi anděly.
2: Ale jsem, zařadíme tam, že jenom jsem by za. Tam bylo potřeba napsat, to říct, že to patří, že nás poslouchají každý den a že se jim to hrozně líbí. No.
0: Tak to jsme rádi, to jsme rádi. Vítejte mezi anděle.
2: A samozřejmě Zdenku Bechovi do Brna, samozřejmě do Velkého Mezeříčí a samozřejmě do Slapkova všem, kteří mě vždycky hrajou. Jsem rád, že mám, když tam vyšla Tereska a všechno je to. A mám vás všechny moc rád.
0: Krásný večer, děkujem, děkuju. Opatruj se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Pro všechny dobré krokodýly každý večer mezi 19.20 na přání. Zdarek Svíňa, Slavko, zdraví krokouši Peťana, prosíme nechat zahrát AC/DC pro jednu zámeckou paní, pro bajkerose Zdenka Došepkovic, pro Alex do Hodonína, pro Tomas Príglu, pro pána Andělů, Pavlíka, pro Lukáše do Slavkova, pro oba Milany, pro tebe do studia. Tak tady to je.

0: Od dobrých Slavkováků pro všechny dobrý krokodýláky, nejenom ty slavkovský, včetně zámecké paní, a taky na vilu Austerlitz.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
0: Tož, když jsme v tom Slavkově, tak pozdravíme aj do vily Austerlitz Martu Svobodovou, pozdravíme všechny slavkovské golfisty a i ty přidružené, co si tam rádi zajedou třeba z Rebešovic nebo z Rajhradu. Rajhradic, Holasic, prostě odkudkoliv. Krokodýláci, další objednávka, mimochodem Go West, píše tady Lukáš ze Slavkova, pro vás do rádia, pro Slavkováky, pro pána Andělů, do Hodonína, do Meziříčí a pro moji rodinu. Lukine, tak tady to máš, Pet Shop Boys. Stále hrajeme na přání s krokodýlem. Dobrý večer.

0: Jo, to byly časy krokodiláci, to jsem akorát byl v Praze, zažil jsem to v české verzi od Pokondrů, taky v Lucerně ve velkém sále. Nádherný večírek tehdy. Horší už to je s Kometou, sakra. Měli jsme tam fantastický moment, čas 49.16, motor dostal 2 minuty, Ondra Vála za podrážení, využila toho naše nová posila, Aaron Irving neváhal tam střelou z první od modré ani vteřinu a rozhodl se dobře, jeho bomba se tam zastavila až v síti, snížili jsme na 3-1, ale chvilku poté Jakub Brabenec, vysoká hůl, 2 minuty pro Brno, no a v čase 50.35, v podstatě minutu na to, využil Parker Bell, krásný pas na křídlo, následně vypálil střelu mezi betony stezky, takže je to zase krokolíláci o 3 góly, 4-1 a mimochodem začíná to tam být trochu ostrý, čas 50-53, hrubost 2 minuty za Budějice, Martin Beránek, za Kometu Silvestr Kusko, trochu tam borcům tečo nervy asi.
1: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Je, teda Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
10: Krokodýl.
1: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
0: Tak, motor proti Kometě 4-1. Já si tady hodím ten správný formas.
10: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A z Jihoček se přesuneme na jich Moravy krokodýláci do Hodonína 95.4 FM, kde máme spoustu našich věrných. Samozřejmě v Prušánkách Leonka by chtěla nějakou písničku, ale předtím musíme pozdravit za Jaroslava Dobeše. Jaroušek zdraví a chce písničku pro Leonu, Ivetu, Davida, Martina a Alexandru do Hodonína. Taky pro tebe do rádia, já moc děkuju, posluchačům Rádia Krokodýl, Lukáše do Třebíče, Jaromíra Bohouše do Obřan a Elišce do Dubňan, protože má dnes svátek. Ale to samozřejmě víme, už jsme Eliškám hráli první písničku po 19. Jardo, takže když máš takový pěkný výběr a máš tam i Alex, tak naše Barbína hlásí, že už je vyspaná po 3 nočních, poslouchá pěkně box v kuchyni, má tam pohodičku, takže pro ní taky Aqua Barbie Girl. Krásný večer všem s Krokodýlem nejen na 95.4 FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rádio Krokodýl a hity na psát.
3: Krásný večer, krokodýláci. 4-1 stále na jihu Čech. Budějovice, Motor proti Kometě Brno. Tak pojďme radši na nějaký sport, který nám dělá větší radost. Třeba ten zelený, protože tady proběhlo minulý týden Wood & Company Golf Grand Finale Czech PGA Tour na brněnské Kaskádě. Mimochodem v kategorii, která byla od 22. vejš velká bitva o trůn a nakonec si vyhrála s velkým náskokem úžasná golfistka z Rebešovic Jarka Svobodová. 45 stablů před Petrou Novou a Vaškem Fridrichem, takže zdravíme všechny úspěšné a teď hlavně do Rebešovic naší zlaté Jarušce posíláme písničku od Kristýny Šebíkové Moravo, Moravo, ještě, že tady máme takovou šikovnou hráčku.

0: Naše krásná, zalesněná a golfem políbená Morava právě teď speciálně pro všechny golfisty, účastníky toho turnaje v minulém týdnu a zvláště Jarušce Svobodové s gratulací k pátečnímu golfovému ovládnutí turnaje partnerů na Golf Grand Finale Czech PGA Tour na Kaskádě. Hra ohromná, inspirativní, tak ať se daří Jary i v závěru sezony. Hezký večer všem golfistům zvláště.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: No a teď pojďme z Rebešovic a z Kaskády zase někam trošičku dál. Myslím, že jsme u Třebíče, jdeme do finále. Halo, dobrý večer.
2: Nazdar, Peťane.
0: Rytíř ze Stolové hory. Zdravíme Šepko, více, velice. Nazdar, Zdený. Tak jaká nálada po víkendu? Jak je příjem krokodýla a co tvý kolono?
2: Víte, ani to nespomíne ten příjem. Stojí za pendrek.
0: Furt to tam ovlivňuje ta nepříjemná vlna elektromagnetická.
2: Jo, všichni mi nadávají, jak já jsem tady zprofanoval krokodýla, jo, všichni jako v očekávání dalších kvalitních příjmů.
0: No, hele, neboj, začalo to 1. září do půlky, Řína je to pryč.
2: Jasně, no, já jsem
0: klidu. Přátelé,
2: já
0: vydržte.
2: Já mám tu aplikaci telefonu, takže...
0: Vydržte, vždycky to není růžové.
2: Jasně. To jinak, dneska jsem byl Třebíči, že jo, dneska pohodovej den, jako no a...
0: To je dobře, je krásný den.
2: Vrátil jsem se a dal jsem si čekanou, teda na čekané jsem byl lidá krtka. Letos se mě nepodařilo ještě odchytit a teď jsem zasadil jahody, tak mě tam dělá... Trošku, no, takže...
0: Já jsem prvně rozuměl, že jsi zdal sekanou, takže čekaná je něco horšího, jasně,
2: sekanou,
0: rozumím.
2: Sekanou, no sekanou, načekané jsem byl, nakrtka, na park.
0: Tak si k tomu dej sekanou a třeba ho chytíš, rozumíš, hoď mu tam kosek, třeba ho
2: a
0: to namotivuje.
2: Na písničku pošleme k holce Karolince,
0: ano.
2: Taky je načekané, že miminku se ještě nechce, no, takže Karolinko, buď klidu, vše přijde ve správný čas. Teďka 3. října, to mě v sobotu.
0: To se dá klidně no, i 3 týdny přenášet. Klidně 3 týdny.
2: No, jo,
0: to byl náš první chlapeček. 3 týdny přenošenej, taky byl pěkně paculatej a vykrmenej. No.
2: Jo, ono už má taky ale nějak 4 kila odhad, že to bude.
0: My jsme byli přes 4 kila, no.
2: No, takže ono to bude jak u vás asi. No. Takže tak. David tě tam Karolíko pohlídá a všechno bude OK. Takže
0: všechno vlastně bude cáj,
2: klidný večer a zdar, jak měl všem
0: Zdenek. Děkujeme a krásný večer Zdeňkovi a všem dobrým lidem ku Třebíči. Mějte se krásně, ahoj.
2: Zdare, Peťane.

0: Tady Krokodýl, tady vaše rádio. No a teď máme zahrát taky pro Věrušku, která poslouchá přímo v Řečkovicích. Tak zdravíme do Řečkovic, prý na terásku, kde užívá si jeden z posledních baboletních večerů. Tak si užívejte s Krokodýlem a díky, že ladíte i přes apku Krokodýla.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: I po 8 večerní hit za hitem na celé Brno, celou Jižní Moravu. Ed Sheeran. Bude nekonečný příběh. A dáme si taky partičku slza fotky. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 12. hodině.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
2: I zítra čekáme v Brně na Jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu, dočkáme se hodně sluníčka, teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Ostraha klubu v centru Brna požádala v noci na sobotu hlídku městské policie o pomoc s vykázaným návštěvníkem. Pracovníkovi údajně opakovaně vyhrožoval a vyzýval ho k souboji. Arrogantní byl 29-letý muž i vůči strážníkům a odmítal prokázat jim totožnost. Protože byl stále agresivnější, skončil v poutech a byl převeden na policejní služebnu. Tento týden startuje v Brně mezinárodní komiksový festival Koma 26. Vypukne ve čtvrtek, a to v bývalé Káznici na Cejlu v Brně. Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a pump track. Sportoviště by mělo vzniknout na místě, které je v současnosti hustě zarostlé převážně náletovými dřevinami.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Jirka s vámi, tohle je rádio, které vám nabízí taky klimatizaci. Ano.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. I tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Takže pokud o někom víte, komu by klimatizace zlepšila život, tak napište nám příběh na www.81pomáhá.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Jste z Krokodýlem, tohle vaše rádio. Chcete snídat zadarmo? S námi můžete. Za úsměv. Prozradím vám za malou chvíli, kde budeme v Brně rozdávat snídaně za úsměv. Každý den 103 z vás se s námi nasnídá gratis. A mezi tím nekonečný příběh.

0: Moravu s Rádiem Krokolín.
1: Máme pro vás fantastickou zprávu. Vaše skvělé luxusní snídaně jsou zpátky. Ode dneška vyráží naše krokohlídka do ulic, stačí se na nás usmát a každé všední ráno rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Gratis, kde bylo veselo?
2: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, smívala se nám první posluchačka, pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, moc děkuju k Rádiu Krokodýl za snídaní, takhle při pondělku.
2: A další se usmívá, to je naše věrná prý.
4: Ano, dobrý den, já jsem věrná posluchačka Rádia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní Rádio Krokodýle.
2: Snídaně za úsměv a další paní dostala od Rádia Krokodýl snídaní.
5: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
2: Kam pak jdete?
5: Do práce.
2: Super. Snídaně do práce.
1: A kde vyhlížete naši krokohlídku? V úterý na Lesné v Brně na Halasáku.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

Kroku díl, tohle je vaše rádio. No, v Brně bylo o víkendu hodně živo. Proběhl tady taky tuningový sraz, který se spíš proměnil ve výstavu policejních vozů. I o tom za malou chvíli, a mezi tím Get Far Radio.

0: s krokodýlem. Místo tuningářů se v Brně konala spíše výstava policejních aut, ano. Tak by se dalo s trochou nadsázky popsat víkendový tuningový sraz na Jižní Moravě. Policie nasadila desítky hlídek, no a během noci zkontrolovala na asi 700 aut. Celkem se mezi Modřicemi, Brnem, Ivanovicemi, Automotodromem, krátce i v Olomouci přesouvala zhruba tisícovka vozidel, no a policisté odhalili přes 100 přestupků. Rozdali pokuty za více než 200 tisíc korun. Nejčastěji se samozřejmě řešil technický stav. No a dva řidiči to mezi Modřicemi a Ivanovicemi vzali dokonce jako závodní trať. Policisté jim auta zabavili. Takže kdo se přijel podívat na tuning, viděl nakonec možná víc policejních aut než těch tuningových.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 21. ty největší megahity. Kína. Los Del Rio. A bude taky Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl už po 21.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: I zítra čekáme v Brně na Jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu, dočkáme se hodně sluníčka, teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí mělo dnes na programu Brněnské divadlo Husa na Provázku. Zhromáždění se konalo na Moravském náměstí u sochy Jošta. 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrcké chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici, přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor, a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Tři řidiči po víkendu dlouho neusednou za volant. Už v pátek odpoledne strážníci v Komárově zastavili čtyřicátníka, který spěchal Černovickou ulicí rychlostí 115 km za hodinu. Předepsaný rychlostní limit je na tomto místě 50 km v hodině. Automaticky ho tedy čeká zákaz řízení na 6 až 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta s horní hranicí 25 000 korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem. I po 21. hodině hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Bude Phil Collins, Dua Lipa, anebo Miraj.
3: Jsme jako dva vlci.
1: Tak to vám bude hrát Krokodýl po 9. večerní.

0: tmou.
1: Rozjíždí se nám krokodýlí pelíšek pondělní s datem 5. října. Na krokodýlu je s vámi Jarek Hemala. Skvělé hity pro vás chystám, a tak si to užijte, jak se patří. Hezkou noc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Je dobré mít parťáka při práci.
4: Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

V dnešním pelíšku na krokodýlu budeme rozhodně hrát všem Eliškám, které slaví svůj svátek, také Elza. Takže jen to nejlepší, Elišky, užijte si svátek i hit od nás z krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I zítra čekáme v Brně na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Dočkáme se hodně sluníčka. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ostraha klubu v centru Brna požádala v noci na sobotu hlídku městské policie o pomoc s vykázaným návštěvníkem. Pracovníkovi údajně opakovaně vyhrožoval a vyzýval ho k souboji. Arrogantní byl 29-letý muž i vůči strážníkům a odmítal prokázat jim totožnost. Protože byl stále agresivnější, skončil v poutech a byl převeden na policejní služebnu. Tento týden startuje v Brně mezinárodní komiksový festival Koma 26. Vypukne ve čtvrtek, a to v bývalé Káznici na Cejlu v Brně. Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a pump track. Sportoviště by mělo vzniknout na místě, které je v současnosti hustě zarostlé převážně náletovými dřevinami.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

Největší hudební výběr nabízí Krokodýl. Jarek Hemala přeje hezký poslech, krásnou pohodovou noc, a to do Králova pole. Tady v Brně nás ladíte, posloucháte na 103 FM a jsme za to rádi. Tak pěkný poslech a užijte si Hit za hitem.

Jarek Hemle s vámi, krásnou noc vám přeji. Dnes máme Mezinárodní den učitelů. Ano, 5. říjen patří vám, vážení učitelé, paní učitelky, páni učitelé. Užijte si svůj Mezinárodní den a další hit u nás na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I zítra čekáme v Brně a na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Dočkáme se hodně sluníčka. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí měl dnes na programu brněnské divadlo Husa na provázku. Zhromáždění se konalo na Moravském náměstí u sochy Jošta. 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrcké chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici, přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor, a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Tři řidiči po víkendu dlouho neusednou za volant. Už v pátek odpoledne strážníci v Komárově zastavili 40-tníka, který spěchal Černovickou ulicí rychlostí 115 km za hodinu. Předepsaný rychlostní limit je na tomto místě 50 km v hodině. Automaticky ho tedy čeká zákaz řízení na 6 až 18 měsíců, k tomu 6 trestných bodů a pokuta s horní hranicí 25 tisíc korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Krokodýlu v Pelíšku jsou připravené další hity. Jarek Hemala vám všem přeje hezký poslech. Nezapomeňte, že i zítra po ránu budeme hrát o prachy. O prachy přímo do ruky. V soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Tak držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě

Půlnoc se nám blíží ve vysílání Krokodýla a s vámi Jarek, krásnou pondělní noc. Král Václav III. Si vzal v Brně právě dnes v roce 1305 za ženu Violu Těšínskou. O necelý rok později byla ale v Olomouci zavražděna, něž mu Viola splodila potomka a tak rod Přemyslovců vymřel po meči. Tak doufám, že vy, pokud si někoho vezmete, neskončí to takhle, ale dobře a budete šťastně žít až do konce a budete mít spousty dětí. My vám to přejeme. Teď přejeme příjemný poslech dalších hitů Krokodýla.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stor z

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

defunto. V Brně žije nový tygr jméno, ale zoo nám neprozradí zatím. V brněnské zoo mají velký důvod k radosti. Na nižší horu se totiž přistěhoval 7letý tygr sumaterský. Vzácnou šelmu si chovatelé přivezli ze zahrady v Německu. Nyní si samec musí zvyknout na nové prostředí. Jeho jméno se návštěvníci ale nedozví. A věřím, že časem to jméno přijde. Teď ale přijdou další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Máhenovo divadlo, které máme rádi v Brně a rádi navštěvujeme, čeká velká rekonstrukce, tak ona samozřejmě, tato kaplička, tento chrám na to čeká a určitě to pěkně si pak užijeme. Brněnské Máhenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce asi za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. To potvrdil brněnský magistrát. A tak nás to samozřejmě neomezí, divadlo bude otevřené, většina věcí bude probíhat, i když se hraje. Tak se na to těšme, vy se těšte na další ty u nás na Krokodýlu.

0: But you're just a boy.
1: Krokodýl.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl, hit za hitem.